0: ochutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Radio City.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
0: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilbao nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Atención, señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Un, dos, tres!
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
0: Aguarachar!

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: Firma na zážitky
5: CZ.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Stres.
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady. Oh!
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
16: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu. Hit
19: Radio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Radio City.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aqua Palace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
4: To chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Živnostníci nejspíš budou odvádět míň. Poslanecká sněmovna včera přehlasovala Senát. Horní komora parlamentu s návrhem vlády nesouhlasí kvůli obavám z výpadku příjmů důchodového systému. Živnostníci podle nich navíc budou mít zajištěné menší důchody od státu. Taky včera padaly po celé republice teplotní rekordy. Počasí tak přepisovalo historické tabulky čtvrtý den v řadě. Nové maximum pro 26. květen registrovala zhruba čtvrtina všech stanic. Nejvyšší teplotu opět naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Čeští hokejisté nakonec malý zázrak nedotáhli, ve včerejším duelu proti Kanadě ztratili dvoubrankový náskok a s favoritem nakonec prohráli 3-2. Základní skupinu proto zakončili na třetím místě a ve čtvrtfinále změří síly proti Finsku. Utkání startuje zítra v 16:20. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: V Patočkově ulici na Praze 6 by mohl ve směru do centra vzniknout další jízdní pruh. Měl by zlepšit plynulost dopravy a zrychlit MHD. Nový pruh by byl vyhrazen pro autobusy. Kvůli úpravám by však zároveň zanikl současný cyklopruh a část středového zeleného pásu. Úpravy by mohly začít v příštím roce. Důvodem záměru je zejména stabilizace provozu autobusové linky 180. Jasné polojasné ráno, teploty kolem 14 stupňů, i v průběhu dne zůstane většinou slunečno, polojasná obloha maxima kolem 28 stupňů a vítr chladnější. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Můžeme potvrdit, je to tak, 6 hodin, 2 minuty, přejeme vám krásné ráno. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Dave.
3: Ahoj.
1: A já. Ahoj, Amika. Dobré ráno. Viděli jste, kdo včera zbořil Instagram?
2: No jasně, malej Jonatánek se narodil Mirajoum.
1: Malej Jonatán. Miraj Navrátil je táta, se svojí Sárou mají, jak říkala Jasmin, Jonatána. On tady doslova k sobě na Instagram napsal pod příspěvek: maminka statečně bojovala a už to vypadalo, že půjde všechno podle plánu. Ale rázem se Jonatánkovi nedařilo se dostat ven, tak se během pár minut na sále zeběhl skvěle slazený tým a všechno dobře dopadlo. Moc děkujeme za ten překrásný život. Milujeme tě, Jonatánku. Vítej na světě. Nikdo nám nesliboval, že to bude easy. A my milujeme všechny ženy, které nám dávají děti.
2: Já jsem koukala, že on snad pro něj složil song, který ještě není venku, ale dáme si za tím aspoň tenhle, ne?
1: Dáme si Easy a já zkusím ten song, který teda ještě není venku, zkusím to tady nějak v rychlosti sehnat, stáhnout, oficiálně samozřejmě, a že bychom se aspoň kousíček za chviličku dali, co je na to?
3: Já jsem pro.
1: Tak jo, pojďme na to, Mera Easy 603.

0: uděláš.
1: Mirai Easy, 6 hodin, 5 minut, Hit Radio, dobré ránko. My jsme se tady před malou chvílí bavili o tom, že Mirai je táta, narodil se mu malý syn Jonatán, no a protože začíná minuta šampionů, tak nás napadlo, že byste mu mohli něco vzkázat takhle přes éter.
2: My po vás vždycky chceme tři věci, dvě se nemění. Jak se jmenujete, odkud jste a teďka nás zajímá i, co byste mu přáli do toho nového života, jo, malýmu Jonatánkovi.
1: A my to rodině Mirai rádi pak přepošleme, takže ty vaše vzkazy se k němu dostanou. A já jsem tady mimochodem našel teda ten song Dostaneš všechno, co právě Mirai složil svýmu malýmu, tak zkusíme ukázku. Pořád.

0: Miraj složil a maminka malýho Jonatána k tomu nakreslila cover, tu fotku, co je pak na Spotify a tak. Takže společná práce a moc hezký teda.
1: Tak kdybyste si to chtěli poslechnout celý, je to online teda, už jsme to našli, je to online, ať už na YouTube nebo na Spotify, jmenuje se to Dostaneš všechno. No a my bychom byli rádi, kdybyste nám dali právě ty vzkazy pro Miraje, tak pojďte nám to napsat na 777 937 777. Teď Lady Gaga na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory, tohle je Hit Radio 6 hodin 11 minut. Startuje minuta šampionů, ve které jsme se vás ptali, ne co děláte jako tradičně, ale protože se Mirajovi narodil syn Nathan, tak jsme po vás chtěli nějaké vzkazy, co byste Mirajovi vzkázali takhle přes éter. Tak pojďme na to, minuta začíná teď.
1: David Žacler z dvojčaty, mu přejeme hodně zdraví a lásky, hodně štěstí do života.
0: Andrea Budějce, Jonatáne, pevné nervy v rodině umělce, najdi si skvělé kamarády, jako má Jonatán v Machovi a Šebestově.
1: Lucka z Olomouce, přejeme hlavně zdraví, ať má kolem sebe pořád usměvavé lidi a ať nikdy nestratí svou dětskou radost.
0: Roman a Klára Kladno, zdraví do éteru, malému Mirajovi přejeme život plný dobrodružství, skvělé kamarády a rodiče, co zvládnou i noční koncerty beze spánku.
1: Monča Jihlava přeje malému Mirajovi, aby měl kolem sebe vždycky dobré lidi a aby byl stejně talentovaný a pohodový jako jeho rodiče.
0: Kuba Tábor, přeju nekonečně energie, radosti a ať jednou zvládne všechny průšvihy s úsměvem a humorem.
1: Loli Sonice, hodně štěstí a zdraví, ať vás život baví a ať si užijete s Jonatánkem spoustu společných chvilek, ať mu to jde za pár let taky ve škole.
0: Květa Děčín, přeju malému vše, co se vždy přeje, ale hlavně nekonečnou lásku a laskavost rodičů. No tak myslím, že Mirej, až mu to pošleme, bude mít obří radost.
1: Těch zpráv bylo mnohem víc. Máme tady opravdu 60 sekund, takže moc děkujeme, jste úžasný.
0: Nebojte, víme o vás, všechno moc za chvíli probereme hokej, teď muzika, Luis Capaldi Survive, taky Evanescence, Bring Me to Life, 6.12 na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Survive, Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 20 minut. Tak co ten včerejší hokej, co? Ze začátku to vypadalo hodně nadějně, tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.
1: Jako smutný, no.
2: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo.
0: Krásně se ti spalo.
2: Krásně se mi spalo a pak se druhý den podívám ráno a...
1: Měla jsem to udělat taky tohle, taky jsem chtěla jít spát, když přesně byl tenhle ten stav a říkala jsem si, ne, to musím jako dokoukat, sice ráno budu úplně rozlámaná, ale no, měla jsem to taky udělat.
0: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
2: Aha.
0: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
2: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
0: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, pojď, no a nakonec 3-2, říkám nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
1: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem, myslím.
2: Je to tak, zítra 16:20.
0: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu sáskovku, to znamená, že mám moje peníze. No, tak není zač.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice

0: my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
13: Happy Sport!
12: Půjčovna a Service Call.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já,
14: sicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Máme tady aktuální info z dálnice D10 na 24. kilometru směrem od Turnova na Prahu stojí u krajnice nepojízdná dodávka. Tak tam dávejte velký pozor. Šťastnou cestu všem.
20: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
21: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz
22: Hit Radio City.

0: Je přesně půl sedmé, tohle jsou Imagine Dragons, na Hit Rádiu Michal, Jasmina, David s vámi a Davide.
1: Ranní update.
0: Pojď do nás.
2: Čeští hokejisté skončili základní skupinu na třetím místě v rámci čtvrtfinále, tak změří síly s výběrem Finska, které skončilo druhé. Duel o všechno startuje zítra v 16:20. Všechno proběhlo perfektně, tak ohodnotil Donald Trump svou další lékařskou prohlídku. Připomínám, že je nejstarším prezidentem v historii Spojených států. Brzy oslaví 80. narozeniny. Pokud váš kolega dneska nepřijde do práce, možná nedorazí už nikdy. Třeba právě on vyhrál historicky největší jackpot Česka. Včera večer ve hře Eurojackpot padla výhra bezmála. 3 miliardy korun.
3: Michal dneska přišel trošku později, já se bála opravdu,
0: no.
3: Že nás tady nechá, že to vyhrá.
0: Takhle, můžu vás uklidnit, já to nejsem, ale já jsem koukal, kolik spolkne daň, je to něco okolo 450 milionů, takže čistá výhra je to jenom 2,5 miliardy korun.
4: Tak to už je nic moc.
0: Za to by třeba tady David ráno nevstal ani z postele. My jsme to nevyhráli, my jsme tady s váma. Myslím si, že ten, kdo to vyhrál, tak že se mu ozve teďka spoustu známých, starých známých.
4: Skoro určitě nevstává v 6:30 a neposlouchá Hit Radio, bohužel.
0: A pokud jo, tak závidíme a gratulujeme. Hanson na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Poetika. 8 minut po půl sedmé na Hitrádiu. Krásné ránko, šampioni.
1: Vzpomeňte si teďka všichni na svůj úplně první telefon, kolik vám bylo, jak vypadal, protože do módy se teďka vrací právě třeba vyklápěcí telefony, někdo jste ho možná měl, a teďka se je oblíbili zpátky teenageři a je to teda zpátky tenhle ten trend. Vzpomínáte si vy, kluci, na svůj první telefon?
0: No jej, byl to Siemens S6, byl, já nevím, takhle asi kolik, 20 centiáků, to je tohle, obrovský byl, víc.
2: Taková ta cihla.
0: No a s anténou, to byl můj.
2: Já jsem měl Alcatel, takový ten displej s těma dvěma řádkama jenom, šlo to jenom zavolat nebo napsat zprávu.
0: Alcatel OneTouch Easy.
2: Je to tak,
0: co ty, Jasmin?
1: Já jsem měla nějaký právě vyklápěcí LG, ale hnedka jako druhý telefon, tak jsem dostala nějakou starou Nokii, protože mě se vlastně telefony pořád nějakým způsobem rozbíjely a táta se prostě naštval a koupil mi starou Nokii. A pamatuju si doteďka, že jsme měli nějak matiku a učitelka říká, ono to vypadalo jako taková krabička, jako kalkulačka to vypadalo, ten telefon. A učitelka říká, dejte si to z té lavice, tu kalkulačku, a já říkám, to je mobil, a ona, no tak tím spíš, a já říkám, prosím vás, tohle nemá ani tu kalkulačku, tenhle telefon, jako.
0: A ty jsi zmínila Nokia, no tak takhle, kdo nás posloucháte, a vy už víte, co chci říct, Nokia 3310,
1: no,
0: kdo jste ji měl, hoďte kamenem, anebo hoďte tím telefonem, to by šlo úplně na stejno, 3310, takhle, ty vyklápičky, já si myslím, že to je telefon pro choleriky. Jo, protože když chceš někomu praštit s telefonem v dnešní době, jo, tak na displeji to neuděláš, jo. Ale s tou vyklápičkou, hotovo. Nazdar. Rosaline Snap, další muzika pro vás za malou chvíli a hlavně, co pro vás chystáme, Jasmin, řekni to. Dovolená.
1: No jo, za 40 000 korun.
0: Tak zůstaňte u rádia, za chvíli soutěžíte.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
8: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Pika, pika.
4: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
1: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na pražském okruhu za sjezdem z D5 směrem k D1 se srazila dvě nákladní auta. Připravte se na kolony. A na dálnici D11 na 9. kilometru směrem na Prahu pozor na odstavené vozidlo.
7: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
8: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 6.51, tohle je středeční Hit Radio a snídaně šampionů. A pokud byste chtěli zkusit vyhrát dovolenou dle vlastního výběru v hodnotě 40 000 korun, volejte právě teď 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Možná už se doma přemýšleli a bavili se o tom, kam v létě vyrazit na dovolenou. To my vám neřekneme, ale jak říkal Michal, tak Invie vám dá na dovču vašeho výběru 40 000 korun.
0: Na vás je si vybrat to správné sedadlo v našem virtuálním letadle. 6 řad sedadla A až F. A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Ahoj, tady Aneta.
2: Ahoj, Anet.
0: Ahoj, Aneto, jaké máš ránko?
3: Jo, fajn, vstáváme pomalu, chystáme se do školy a do práce.
0: Hezký.
2: Anet, ty, pokud se ti, takhle, můžeš jako vyhrát tu největší výhru samozřejmě, ale kdyby se ti nepovedlo trefit to sedadlo, tak můžeš taky vyhrát některou z dílčích výher, což je buď Hra člověče nezlob se, anebo dvakrát lístek na koncert na Letenský pláni Marka Ztraceného. A nebo tam jsou sedačky, které jsou úplně prázdné a můžeš mít smolíka, ale my ti držíme palce, aby si něco z toho vyhrála.
0: A tak se ptám.
3: Děkuju.
0: A tak se ptám, Anet. Jakou vybíráš sedačku?
3: Takže my jsme se tady dohodli s dcerkou a vybereme A5.
0: Mm-hmm. A5.
2: David takže tady před chvíličkou říkal, že všichni...
4: Konečně si někdo sednul k oknu.
2: Jo, konečně teďka.
0: Anet, udělala si radost našemu Davidovi. Sedíš u okna.
3: Super.
2: Tak Anet, co na té sedačce 5A sedí? Dovolená to... není.
0: Ale... Ty jsi říkala, že jste se domlouvali s dcerkou na výběru sedadel, že jo?
3: Ano, ano, přesně tak.
0: A co by dcerka řekla, kdybych ti řekl, že vyrážíte na Marka Ztraceného na Letenskou pláň?
3: Super.
2: 7.8. máte dvě vstupenky.
0: Tak jo, tak vyseděli jste si vstupenky, ty jsou vaše, ty posíláme, no a samozřejmě třeba vás pošleme i na tu dovču za 40 000 v 8.50. Pokračujeme, zkusíš to?
3: Jasně, zkusíme to znovu.
0: Perfektní práce, vydrž mi na telefonu a zatím hezký ráno, ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky, ahoj.
5: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen obydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty bychom mohli platit míň. Zlevnění ropy na světovém trhu podle analytiků přinese snížení ceny až o 2 koruny za litr. Důvodem jsou naděje na ukončení války na Blízkém východě. Trh s ropou i pohonnými hmotami, ale i tak zůstane extrémně nestabilní a ceny se mohou opět rychle změnit. Světový šampionát ve fotbale je v první řadě biznis. Mezinárodní organizace FIFA odhaduje, že mistrovství světa přinese 2x víc peněz než olympiáda. Celkem zhruba 230 miliard korun. To je zhruba 1000násobek toho, co vydělal první turnaj v roce 1930. Donald Trump nemluví vždycky pravdu. Podle analytiků šířil falešné zprávy o volbách minimálně ve 107 případech. A to jen během posledních 6 měsíců. Opakovat měl, že mu bylo vítězství ve volbách 2020 ukradeno. Téměř 2/3 republikánských voličů jeho slovům věří. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Praha letos a v příštím roce rozdělí na dotacích programu Čistá energie dohromady 50 milionů korun, podobně jako v minulých letech. Program nově podpoří vedle ekologického vytápění také projekty zaměřené na zmírnění dopadů klimatických změn, tedy například na zelené střechy nebo využívání dešťové vody. Jasno, polojasno, kránu teploty kolem 15 až 12 stupňů. Očekávám většinou jasný, polojasný den. Teploty by měly být mírnější, kolem 28 stupňů. A pocitovou teplotu pak může snižovat čerstvý severní vítr. Z metropole Lucie Daňková.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Dobré ránko.
5: Krásnou středu vám všem. Snídaně
4: šampionů. Stále jsme tady, hlavně jsme moc rádi, že vy jste tady s námi. 3 minuty po 7 ladíte Hit Radio.
5: Jaká je nová móda na silnicích, taky jak se seznamujeme, anebo rychlá pětka a v ní soutěž o lístky na Hrady CZ. To všechno vás čeká v téhle hodince.
4: Samozřejmě i další hity Dinoro a Gigi D'Agostino. Pojďme.

0: 6 minut po 7, takhle vám hraje středeční Hit Radio Dinoro a Gigi D'Agostino. A nás by zajímalo, jestli jste někdy byli na nějaké online seznamce, ať už jako lovci, nebo jako lovna, co? Byli?
1: Lovna.
2: Nebo jako oběť.
0: Jako oběť. Tak co vy dva, byli jste někdy online?
1: Nebyla, naopak někdo třeba mě fejkově založil účet. Jasně. Ale já jsem nikdy neměla seznamku.
0: Tyjo, tak to se stalo i mně, už to teda hodně let zpátky a já jsem to našel. A pak teda, jak jsem psal tomu borcovi, že hele, jako promiň, ale to jsem já, jestli by to nemohl smazat. Tak to smazal. Co ty, Davide?
2: Hele, jak když jsem si svou partnerku našel, tak to ještě nic takového nebylo, takže já tu zkušenost nemám.
0: Jasně. No tak proč se na to ptáme, proč se o tom bavíme, že tyhle aplikace můžete už z telefonu smazat a odhlásit se, protože už tam moc dobrýho dříví neseženete. Obří odliv uživatelů, online seznamek a lidi se vrací k balení naživo, prosím vás. Jo? Což je za mě vlastně jako super.
1: Je to super, takhle, jak kdy, jo? Já jsem nedávno měla takovou příhodu v Praze. Byla jsem v jednom obchodě jako s přítelem, přítel pak odjel, že musel něco rychle zařídit, nechal mě tam samotnou a třeba 2 minuty po tom, co on odešel, tak jsem odcházela já a někdo hrozně rychle běžel, nějaký týpek 30 až 40 let a já se bála, že mě srazí, tak jsem se zastavila a v tu chvíli se zastavil i on, že jako běžel za mnou, jo. A říká, jsi z Prahy? Nebo jsi z Prahy? A já říkám, jo, a aniž bych se ho ptala na něco, tak říká, já jsem z Brna. A říkám, jo, tak super, jako jo.
0: Tak mě si to pořbila.
1: Ne. A říká, moc ti to sluší, vypadají takhle všechny pražačky. Říkám, já nevím, můžete se kouknout kolem sebe, jako ne, tak nebudu tady hodnotit nikoho. A on říká, no, máte zajímavý outfit, možná děláte do umění. Říkám, jako, že jo, že celkem jo. A prej, no, vypadáte mladě, asi jste studentka. Říkám, ne, to jenom vypadám. A takhle se vyptával a už jako moc zjišťoval a já mu se snažila moc jako neodpovídat, tak pak jsem to utnula, že pospíchám a tak. Ale i když mi to nebylo vůbec příjemný, tak se mi líbilo, že právě vás někdo osloví na život, což už se právě tolik nestává a baví mě to.
0: Ale borec chtěl být jenom příjemný, protože nevěděl, kudy se leze do metra, kudy se dostane zpátky na hlavák, aby mohl jít domů. No, nicméně teda v tom případě ten už teda jede ten trend, že už se teda evidentně odhlásil z těch sociálních sítí, jo, z těch seznamek. No tak by nás zajímalo, vy kdo nás sledíte, jaká byla vaše nejbizarnější balící technika, která vám opravdu vyšla, případně co, kdy, kdo na vás zkusil, že to bylo tak blbý, až vás to zaujalo a třeba spolu jste dodnes. 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku, nebo nám to napište klasicky jako zprávu. Vrátíme se k tomu teď. Sbírka zvadlejch růží. Tohle jsou Vanastovky na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Mars a Paté, tohle je Hit Radio v 7 hodin 16 minut. Aha, hezké ráno s vámi Michal, Jasmin a David. Odliv uživatelů online seznamek. O tom jsme se tady bavili. Lidé se vrací k balení naživo. Jasmin tady přidala svůj příběh, jaký o víkendu balil kluk z Brna. Neuspěl. Měl takovou zvláštní balící techniku. Tak jsme se ptali vás, jakou bizarní techniku na vás někdy někdo použil, nebo co se vydařilo vám?
1: Bobby napíše, dělala jsem recepční, můj muž kuchař mi otřel nůž od sýra.
0: Vydařilo vám.
1: Bobby napíše, dělala jsem recepční, můj muž kuchař mi otřel nůž od sýra o tvář. Nemluvila jsem s ním jako o

0: Manžel žádné extra balící techniky neměl, ale rok vydržel a projevoval zájem, až i já začala mít zájem. Nejlepší bylo, že bývalá kolegyně byla s ním do rodiny a já aktivně tehdy prohlašovala, chudáku, to bych nechtěla. Ale jsme spolu 18 let a zamilovaní pořád stejně.
1: Krásný, krásný. Píše i Petr, jednou v baru moc hezká servírka, útrata nějakých 800, když přišla kasírovat, říkám, nechám to za 1000. Když tam dopíšeš, na co se zapomněla. Tak nevěděla. Nakonec jsem jí musel poradit. Napsala svůj telefon a chvilku jsme se stýkali.
0: Máme to ještě třeba Páju. Pavel, ahoj, před 26 lety jsem stál na baru jedné již neexistující diskotéky v Praze a kolem jdoucí krásná slečna mě plácla přes zadek. Nyní máme spolu dvě děti, 19, 14 let a stále ji miluji.
1: Jako aby mě nějaká žena plácla na diskotéce přes zadek, to bych si nenechal líbit. To bych možná bral jako harašení, ale těmto to vyšlo. Asi si to nechal líbit, asi když mají dvě děti. Ještě tady máme jednu hlasovku od Jarky.
2: Ahojky, tady Jarka z Ústí. Takže já musím říct, že jsem se seznámila se svým mužem na stránkách líbimseti.cz. Na první rande jsem vůbec nepřišla, na druhý rande jsem přišla asi o hodinu a půl později a on byl držák, čekal, stále čekal. No a protože málo mluvil, tak mi připadalo, že musím mluvit teda já a vykládala jsem úplně šílený vtipy, až jsem nakonec řekla, šla babička po poušti a uschla a strašně jsem se tomu smála. A on byl kamen. No, ale nakonec to vyšlo a jsme spolu až do dneška. Už jsme spolu přes 20 let.
1: Takže recept na to, jak být spolu přes 20 let, říct vtip, že šla babička do poušti a uschla, jo?
0: Takhle
1: jednoduchý to je. No tak, jestli máte v plánu třeba někoho dneska oslovit, zkuste tenhle vtip, třeba to vyjde a dejte nám zítra ráno vědět, jestli to klaplo nebo ne. Tiesto, Karol G, Don't Be Shy, tak se nestejte někoho oslovit. 7 hodin 20 minut. Hezké ráno.

0: milionů v 7.22. Už za pár chvil, konkrétně za necelou čtvrt hodinu, rychlá pětka, soutěž, kde celý tento týden rozdáváme univerzální vstupenky na festival Hrady.cz, tak si to nenechte utíct. No a samozřejmě víme, že nás hladíte i na cestách. Za chvíli třeba aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady. Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
9: Řekni to všem!
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já,
14: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
17: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
18: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
19: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
20: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
21: Lepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na pražském okruhu za sjezdem z D5 směrem k D1 se srazila 2 nákladní auta. Připravte se na kolony. A na dálnici D11 na 9. kilometru směrem na Prahu pozor na odstavené vozidlo.
22: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
23: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
24: Hit Radio City.

0: 7.30, půl osmé, chcete-li hezké ráno z Hitrádia? Michal, Jasmina, David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Las Vegas je město hříchu, ale taky dobrého hokeje. Hráči Golden Knights, včetně Tomáše Hertla, postoupili do finále NHL a zahrají si o Stanley Cup. Laviny z Coloréda porazili 4-0 na zápasech. Českým internetem se šíří další falešné zprávy o světových celebritách. Podle těch posledních měl do nemocnice v Táboře zamířit legendární kapitán Jack Sparrow. Žena z Jižních Čech podvodníkovi uvěřila a poslala mu 50 000 korun.
0: Zaž prču, ne? Ne.
2: V Polsku zažili minulý týden zemětřesení, nestála za ním ale posun tektonických desek nebo výbuch sopky, ale koncert Metaliky. Vibrace zvuku a fanoušků doslova uvedly zemi do pohybu.
0: Já pěrdole, to švětne.
2: Musí být jako neskutečný nářez.
0: To jasně, no, když to zaznamenali grafy. A myslím si, že vibrovat země bude i v okolí 8 nejkrásnějších hradů a zámků po České republice. To je festival Hrady CZ.
2: No, abychom někoho nemystifikovali, skupina Metallica tam teda nevystoupí letos.
0: Nebudou tam? Dobře.
3: Letos ne.
0: Letos ne, ale Jack Sparrow bude v Táboře normálně, že jo? Je tady rychlá pětka, tak pokud byste chtěli vyhrát dvě univerzální vstupenky na festival Hrady CZ, napište nám chci soutěžit na 777 937 777. Každý rád.

0: Každý ráno, tohle jsou Činasky, 7.35 na Hit Rádiu a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát po dvou univerzálních vstupenkách na festival Hrady.cz.
2: Ten zavítá rovnou do 8 krajů České republiky na fakt nádherný místa a přiveze sebou třeba Daniela Landu, Miraje, Rybičky 48, Rytmuse, Kluse, Leny a další a další.
0: A o tohle si právě teď zasoutěží Lenka, kterou máme na telefonu. Hezké ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit rozvod, změna práce a že letos v létě od zábavy nebude, tak potěšila by tě výhra v podobě teda lístku na Hrady?
3: No to maximálně. Chvilka oddechu nikdy neuškodí, myslím.
0: No tak to zkusíme, Lenko, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje nejslavnější obraz od Leonarda da Vinciho?
3: Mona Lisa?
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké ovoce se používá na guacamole?
3: Mango. Nevím.
2: Je to takový zelený.
0: Dávám vždycky jednu šanci na opravení se. Začíná to na tak, A.
2: No, tak už jsme měli dva typy.
3: Tak nic. Tak,
0: co na to dáš, David?
4: Tak já nevím, no.
0: Davide, já bych dal šanci. Tak je to na A, Lenko.
3: Zelené ovoce na A.
4: To se to plete se zeleninou.
3: Avokádo?
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jsme prostě hodný tenhle týden. Jaký je název reality show probíhající na tropickém ostrově, kterou moderuje Ondřej Novotný?
3: Survival?
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Který superhrdina nosí netopíří znak?
3: Batman.
0: Ano. A poslední otázka. Kolik minut má jedna hokejová třetina?
3: 20.
0: Jo, ale dopadlo to. Dopadlo to.
2: Gratuluje.
0: My jsme opravdu tenhle týden, my jsme se rozhodli, že tento týden budeme opravdu hodní, navíc ty potřebuješ zlepšit léto, no není záč.
4: To zas bude nenávistných zpráv.
2: My každému dáváme jednu opravu.
0: Už to chodí, já ti to pak přepošlu, jo? Tak Lenko, je to tvoje 2 lístky na Hrady.cz, jsou tvoje, ty jsi z Rožmitálu pod Třemšínem, takže točník nejbližší, myslím, že jo?
3: Ano, asi tak.
0: Skvělý, tak si to moc užij, měj se krásně. Děkuju. A zvládni teda tohle léto, jo?
3: No, bude to náročné, ale děkuju.
0: Držíme palce, tak zatím ahoj.
2: Ahoj. Děkuju.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Ladíte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, chvíli před 7:45 a otázka na řidiče. Jakou rychlostí jezdíte? Co? Tak schválně, jakou rychlostí jezdíte v obci?
1: 50.
2: Padina, no.
0: Dobře, padina. Mimo obec?
1: 90.
0: 90 taky, Jasmin. A na dálnici?
1: 130.
0: Já jsem se směje, neříkej nic. Tak takhle, to jsou ty, jako ty optimální, maximální dovolené rychlosti, kolik by bylo teda jako super jezdit, ale je tady nový fenomén na českých silnicích a to jsou řidiči jedné rychlosti. Jedna rychlost vládne všem, jedna jim všem káže. 70 km za hodinu.
1: Nehledě na úsek,
0: jo? Prostě 70 jezdí všude.
1: To je vlastně jako ty univerzální pneumatiky, že jo? Který máš v zimě i v létě a neměníš.
0: Přesně, no. Tak já nevím, jestli jim jde o to, aby jako šetřili brzdový destičky právě, jo? Ale zase vlastně, když jezdí 70 na 90, 70 na 50, tak to jako matematicky vychází vlastně v nějakém průměru, ne? Těm lidem.
1: Těko zastaví policajti, řeknou, že víte, jak jste jel, pane řidiči, no? 50, nebo...
0: No, 70.
1: 70. Předtím 50, teďka 90, tak nějak zhruba to odpovídá.
0: Tak jak to s čutném a víde to, ne, v pohodě. Takže víme, jak jezdit, jestli jste 70káři, chápeme, že šetříte možná brzdový destičky, nicméně trochu prudíte ty, co jedou na 90, ty, co chtějí na 90-90 a ve vesnici trochu prudíte ty, co tam chodí pěšky, no. Jak to vypadá na cestách? Řekneme, za chvíli bude doprava a přidáme i muziku. Bude třeba Ava Max anebo Damiano David. Hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radio je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
5: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
10: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
11: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
10: Více na herman.cz.
12: Nejširší výběr trekových bot?
13: Protrek.
12: Možnost vyzkoušet více než 1100 variant bot skladem?
13: Protrek.
12: Analýza chodidla?
13: Protrek.
12: Dobrá káva?
13: Protrek.
12: Jsme Protrek, první speciálka na trekové boty v České republice.
13: Zastavte se osobně v Praze v Uhříněvsi nebo na protrek.cz.
14: Heroes Gate 33

0: 33. Na zápasě jsme? Under Armour makes
1: you better. Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
2: GenX.cz. Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
3: hudby,
2: sportu
3: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
2: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
3: Čekají vás workshopy,
2: sportovní aktivity,
3: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
2: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
3: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
2: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Pražském okruhu na 24. kilometru směrem k D1 došlo v koloně k nehodě dvou aut, zdržení narůstá. A pozor na nehodu na dálnici D1 za sjezdem na Průhonice směrem od Brna na Prahu.
10: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
11: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmínou.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší středeční ráno. Damiano David, Next Summer na Hit Radio.
1: Nedávno jsme se tu bavili o papežovi Levu 14., který je teďka obecně hodně vidět, ať už kvůli třeba modě, anebo jeho výrokům. A teďka se třeba opřel do AI, do umělé inteligence a dokonce řekl, že AI musí být zneškodněna a vymítěna. Já jsem četla nějaký komentáře na to téma, lidi se na něj úplně jako vrhli. Je tady třeba, no jo, AI je novodobý bůh, jistě, že se stará elita bojí. Nebo, no a proč ji chce odstranit? Protože dokáže lidem vysvětlit, proč není třeba mít víru. A takhle mu tam nakládají a jako chudák, no teď.
0: Papež se bojí AI, přitom, jestli vzpomenete ta fotka, kde měl na sobě tu obří bílou peřovku od Balenciágy, byla ta nejlepší reklama, co kdy Vatikán měl teda za mě.
2: To je pravda.
0: Myslíte si, že jednou nás umělá inteligence nahradí i tady v rádiu? Nebo že lidi budou pořád chtít slyšet ty naše trapné vtipy? Co?
2: Tak odpověděl jsi, no.
0: Odpověděl. Nicméně, jak to teda bude fungovat u té církve? To bude vlastně takový moderní exorcismus, jo? Že vlastně farář jako nepřijde s křížem a s biblí, ale s fleškou, antivirem a bude na ten počítač křičet: odinstaluj se, satane.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivní kefír v Bila klubu za 21,90 a dneska Nescafé Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu, naše rada zní.
4: Stěhování krbec všechno zařídí.
5: stěhovanikrbec.cz
4: Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Bydlení v Česku dál výrazně zdražuje. Ceny bytů meziročně vyskočily o více než 12%, rodinné domy potom zdražily o 9%. Rychle nahoru jdou podle bank taky ceny stavebních pozemků. Analytici ale očekávají, že by se tempo zdražování v dalších měsících mohlo zpomalit. Nejrychleji rostly ceny bytů ve Zlínském kraji. Průměrný byt v Česku se teď prodává za více než 5 milionů korun. Rusko hledá nové vojáky pro válku na Ukrajině. Prezident Putin nově slíbil rekrutům i jejich rodinám odpuštění dluhů. Týká se to ale jen těch, kteří nastoupili letos a na frontě vydrží minimálně rok. Dluhy zároveň nesmí překročit v přepočtu zhruba 2,8 milionů korun. Moskva se tak snaží doplnit ztráty na frontě, které podle Ukrajiny převyšují počet nově naverbovaných vojáků. Evropu dál sužují extrémní vedra. Británie hlásí historické rekordy. V Londýně naměřili až 35 stupňů. Tropické teploty navíc neklesají ani v noci. Meteorologové varují, že další rekordy mohou padnout už během dneška. Velké horko zasáhlo také Francii, kde mohou teploty v dalších dnech atakovat 40. Vlna veder je podle odborníků až o 15 stupňů nad běžným průměrem. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: V Patočkově ulici na Praze 6 by mohlo ve směru do centra vzniknout další jízdní pruh. Měl by zlepšit plynulost dopravy a zrychlit MHD. Nový pruh by byl vyhrazen pro autobusy. Kvůli úpravám by však zároveň zanikl současný cyklopruh a část středového zeleného pásu. Úpravy by mohly začít příštím roce. Důvodem záměru je zejména stabilizace provozu autobusové linky 180. Jasné polojasné ráno, teploty kolem 14 stupňů, i v průběhu dne zůstane většinou slunečno, polojasná obloha maxima kolem 28 stupňů a vítr chladnější. Z Prahy Lucia Daňková.
12: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
15: jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Taky Davidem přejeme vám krásné ráno.
17: Ahoj, hezkou středu.
18: Snídaně šampionů.
16: Město nebo vesnice? Vesnice nebo město? Tohle bude velký souboj, který budeme řešit za malou chvíli. Teď muzika Krištof. Tak krásně.

0: 8 hodin 6 minut. Díky, že den začínáte s námi. Michal, Jasmin a David. Máme tady takový malý nešvar. Městští lidé se hromadně stěhují na venkov za vysněným klidem, ale realita je sejme hnedka první ráno. Co se aktuálně řeší, je to, že starostové českých obcí řeší bizarní stížnosti novousedlíků, kterým vadí kokrhání, kostelní zvony, anebo ten fakt, že traktorista vyjede na pole dřív než v 10 dopoledne.
1: To jsi mi připomněl. Můj Kuba mi včera facetimoval večer, jel někam něco natáčet do Vlašimi nebo co. A teďka facetimujeme a já slyším hrozně divný zvuky. A tam byly pávy a žáby a prostě všechno se tam ozývalo, že je to budí ráno, přesně i kohouti a jako vtipný vlastně. Pokud teda nejseš na místě a nebudí tě to opravdu.
2: No, to je právě ten venkov, no.
0: No počkej, tak jak to je tady ve studiu? Tak Jasmin, ty jsi pražská.
1: Já jsem čistokrevná pražanda, ale jako žila jsem většinu času pryč, ale jo.
0: Já jsem vyrost na vesnici. Já jsem do 23 let žil na vesnici, v Hradci Králové, ale ne, na úplný vesnici. A ty, Davide, ty jsi z Hradce.
2: Ano, z Hradce Králové, takže Králové. Něco mezi.
0: No já teda za sebe, když jsem se stěhoval do velkého města, tak pro mě to tady bylo takový, jako že jsem se toho trošku bál. Já byl zvyklý na tu vesnici, na to kokrhání, na ten traktor.
1: To já tak tebe si nedokážu představit vůbec. Já už tě znám jako městskýho Míšu.
0: Fakt?
2: Přesně, který si zajde na maču, nákup si objedná až domů.
0: No. Co to máš dál? Docela mě David zná teda. Tak nás by zajímalo, jestli vy, kdo nás posloucháte, jestli jste se někdy stěhovali z města na venkov, nebo naopak.
2: Klidně naopak.
0: A co vás v tom novém prostředí nejvíc šokovalo? Co bylo to, že jste si řekli, tyjo, že jsem se na to nevykašlal, nezůstal jsem prostě tady v té malé obci. A nebo v tom městě. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, anebo taky klasika, jak to znáte, přes SMSku nebo zprávou na WhatsApp. Teď si a never give up, hezké ráno.

0: Machinába. Alvaro Soler. Za minutu 8:45 posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Měšťané se stěhují na vesnice a potom si starostům stěžují, že je ruší kokrhání kohouta nebo že je ruší kostelní zvony. A ptali jsme se vás, jestli vy jste se třeba někdy stěhovali z města na venkov anebo naopak, a co vás v tom novém prostředí nejvíc šokovalo. Děkujeme za všechny vaše zprávy.
1: Janča píše, přeji pěkné ráno, my bydleli 30 let ve městě a odstěhovali jsme se na vesnici. Lituju jenom toho, že jsme to neudělali dřív.
0: To je ončo. Taky píše Mirka, přestěhovala jsem se z města na vesnici a nelituju, náš kohout vstává později než já, takže mi fakt nevadí, že kokrhá. Co na to sousedi, nevíme.
1: Renata, dobré ránko, bydlím na vesnici už přes 30 let. Je to tak, jak říkáte, kohouti, žáby, srnky, jeleni nám tu večer běhají kolem baráku a taky občas pod auta. Ve městě jsem bydlela jako malá a asi bych si zase zvykla. Všude je něco dobrého i něco špatného.
0: S tím souhlasím taky. Píše i Klára, ahoj, já se přestěhovala z úplně malé vesničky v jižních Čechách do většího města a pořád si zvykám. A toto jsou už 3 roky. Překvapilo mě, jak pořád všichni ve městě někam chvátají a jak velký světelný ozon ve městě je. A díky tomu jsem první týdny vůbec nemohla spát. Chybí mi ten klid na vesnici a ty krásné hvězdy, co u nás byly v noci vidět. Hezký den, Klára.
1: Hvězdy teda, to máš pravdu, a ten světelný ozon taky. No, já jsem si musela hodně, hodně zatemnit místnost, abych se dokázala vyspat.
0: Taky tady od vás máme několik hlasovek, tak zkusíme třeba tu od Ivči.
2: Že všichni někam chvátali, hrozně učitali.
0: Od začátku ideálně.
2: Krásné rádio. No, já si pamatuju, když jsem se tenkrát, kdysi fakt už je to celkem hodně dlouho, vydala poprvé autobusem do Prahy za kamarádkou, tak mě samozřejmě tak čekala ještě trasa metrem, že jo. No a jelikož jsem jako fakt z malého městečka, tak prostě pro mě někam dorazit, prostě to byl nadlidský výkon. Tak jsem si tak naivně myslela, že se někoho zeptám, přece jenom jsem držka prořízla, tak jsem se vždycky nadechla a nic. Protože ty lidi strašně spěchali a to mě tak hrozně vadilo. Hele, když se to opakovalo asi tak po čtvrtý, tak jsem si říkala, no nic, někam prostě dojedu, uvidíme. Nakonec teda jsem dojela tam, kam jsem potřebovala, takže tohle to mě fakt jako odradilo, ten prostě mega spěch, že všichni někam chvátali, hrozně utíkali, aby něco stihli o pár minut dřív, tak to mě asi jako hodně vadí. No, jinak asi nic. Tak se mějte krásně.
0: Je teda pravda, že ten spěch v tom městě, já to mám tak trošku perverzně nastavený, že mě ten spěch v tom městě vlastně baví na jednu stranu, ale na druhou stranu strašně rád jezdím na vesnici, si vždycky odpočinout na víkend.
1: Tak mě nebaví a ráda jezdím na vesnici.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, za všechny vaše hlasovky a co byste řekli na další muziku? Wave and Flag. Kejnán, 8 hodin 17 minut na Hit Radio a přejeme vám krásné ráno.

0: Bydlet na vesnici nebo ve městě? Stále od vás chodí zprávy, co je za vás lepší, na co jste si zvykli. Takhle, všude dobře, doma nejlíp a všude dobře, kde je Hit Radio. Tohle jsou hity Kejnán v 8 hodin 20 minut. Za malou chvíli odpálíme ohňostroj, bude Katy Perry, zahraje taky Teddy Swims. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
7: Tak hurá na Vysočinu.
6: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
7: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
6: Skály a vyhlídky, co berou dech.
7: Rybníky, jezera i koupaliště.
6: Aktivní zábava i adrenalin.
7: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
6: Vysočina má co nabídnout.
7: Stačí si jen vybrat.
6: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
8: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný machiny, pojď do Voda.cz Service. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz-service.com.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav

0: se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na pražském okruhu na 24. kilometru směrem k D1 bourala dvě auta v koloně, zdržíte se. A na Českobrodské směrem od Úval blokuje provoz kolize, i tady počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
9: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fitham.
10: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz
11: Hit Radio City.

0: Teddy Swims, Bad Dreams. Posloucháte středeční Hit Radio Snídaní šampionů, minuta po půl deváté a to je čas na Davida a jeho ranní update.
1: Ranní update.
0: Všechno proběhlo perfektně, tak ohodnotil Donald Trump svou další lékařskou prohlídku. Připomínám, že je nejstarším prezidentem v historii Spojených států, brzy oslaví 80. narozeniny. Spojené státy hostí Enhanced Games, sportovní meeting, kterému je přezdíváno Olympiáda na steroidech. Účastníkům totiž není zakázán žádný způsob přípravy. Například v plavání ve volném stylu na 50 metrů padl nový světový rekord. Podle dat nebo podle pocitu, to je oč tu běží. Stále více běžců, a to na všech úrovních, si oblíbilo chytré hodinky. Už tak neběhají pouze na čas, pozorují například srdeční tep, tempo nebo zdolané převýšení.
2: To je otázka, no, jestli to nosit při sportu nebo ne. Sama jsem to řešila hodněkrát. Myslím si, že když jako to hrotíte, tak se vám to hodí, že vidíte třeba v jaký jste té fázi toho běhu, jestli zrovna spalujete nebo ne, když jste fakt sportovci. Ale jinak kolikrát jsem to fakt přestala používat, protože mi z těch všech údajů už šla hlava kolem.
3: Mě překvapilo, jak jsem řekl, že budeme mluvit o běhání a Michal vlastně byl trošku nesvůj, protože věděl, že k tomu nebude mít co říct.
4: Jestli jste si všimli, já jsem neřekl nic.
3: Tak jestli to chceš nějak okomentovat,
4: dobře. Přiznám se, že jsem ten člověk, který běh používá jenom jako nástroj pro záchranu života. Stačí to takhle?
3: Asi. Ale chytrý hodinky máš.
4: No mám, ale jsou vybitý. Zas tak chytrý nejsou. Pojďme na muziku. Blur, Country House, Srdcovka. Mimochodem připomínám, že Srdcovky vám hraje Jirka Plnář po 12. Tady na Hit Rádiu.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: To je nářez Linkin Park Up From The Bottom na Hit Radio v 8.42. Hezké ráno.
1: Možná jste slyšeli, ale možná taky ne, o případu, kdy z Irska do Pákistánu deportovali 24 chlapů, který neměli legální právo zůstávat v zemi, některý z nich byli i trestně stíhaný a stal se tam takovej přešlap, jo. My víme, že muslimové nesmí maso, jo, to je pro ně jako velký špatný. A během deportace jim v tom letadle naservírovali irskou snídani, která obsahovala párky, vepřový párky a slaninku.
0: Já si myslím, že je prýma sváča na cestu pro někoho, kdo není vepřový. To je pasivní agrese jako prase, doslova. Jo, a teď vlastně otázka, jestli jim to dali omylem, jakože to je nějaký standardní meníčko, anebo, jestli v tom je přece jenom schovaný ten for. Jo?
1: Mě na tom baví to, že vlastně teda nikdo neřeší, co oni udělali a že jsou teda deportovaní, že oni jsou ty jako špatný, ale špatný jsou teda ty, co jim dali párky, to je výborný.
0: No, říkám si, co by museli udělat, provést nám Čechům, kdyby nás Čechy od někud deportovali, tak co je pro nás to bolavý místo? Napadá vás něco, vy kdo posloucháte? Tak my toho vydržíme docela dost vlastně, když o tom přemýšlím. Nás jen tak něco nerozhází, tak co by nám mohli, já nevím, teplý pivo.
1: No to
0: teplý
1: ne.
0: Pivo, nebo svíčkovou srejží.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
3: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
6: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
11: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
12: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
13: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
14: Kaufland.
15: Jsou tady.
14: Jsou tady.
16: Jo, jsou tady.
17: Jsou tady.
14: Řekni to všem!
17: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
14: Jsou ještě tady?
18: Jsou tady.
19: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
15: Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
18: Stěhování Krbec všechno zařídí.
15: stěhovanikrbec.cz
18: Stěhovací a vyklízecí služby.
20: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
21: Carglass opraví, Carglass vymění.
22: Klikni!
23: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
22: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
23: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
22: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
23: Když vysavače,
22: tak Mironet. Klikni dvakrát.
24: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: and I. Dance Monkey. A je tady soutěž, která možná právě vám změní letošní léto.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Hovoří k vám kapitán Jasmin a letuška Michal. Ano, je to opět tady. Máte další možnost vyhrát super dovolenou v hodnotě 40 tisíc od společnosti Invia.cz.
2: Super dovolenou hlavně vašeho výběru. Dostanete 40 tisíc a leďte s Invi, kam jen si budete přát. My tady máme letadlo, který má 6 řad a sedadla A až F. Jo, a
0: tak.
2: Vaším úkolem je vybrat si tu správnou sedačku. Když netrefíte tu správnou, máme tady i nějaký dílčí výhry. A nebo nic, bohužel.
0: 800-937-937 volejte právě teď. Tak, a já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Kdo, Petr?
3: Roman.
0: Ahoj, Romane. Ahoj, Romane. Dobré ránko. Dobré. Tak jak se na to cítíš, co?
3: No, cítím se, tak uvidíme.
0: Jako na dovolenou asi se na to cítíme všichni, ještě za 40 tisíc, to by byla bomba. No tak my po tobě chceme, aby si nám řekl číslo sedačky. 6 řad a A až F.
3: Tak moje paní říkala, že by dala 5B.
0: 5B, tak jo, tak pojďme se připoutat.
2: To je vtipný. Ráno tady padl typ 5A, takže jdeme hnedka vedle toho typu teda.
0: Aha.
2: A 5B.
0: Zeptám se ještě, Romane, máte to nějak posichrovaný, že už víte, co padlo?
3: Nekoukal jsem, mají pravdu, tak nestihl jsem to dneska ráno.
2: Takže náhoda.
0: Takže trefil ses na prázdnou sedačku, to je dobrý znamení, první dobrý znamení.
3: Výborně.
2: Tak pod 5B se, Romane, dovolená neskrývá.
0: Nezlob se, člověče. Teda, člověče, nezlob se.
3: Výborný.
2: Tuhle tu hru vyhráváš, můžeš si zahrát aspoň a soutěžit samozřejmě můžeš každý všední den 6.50, 8.50 a kdykoliv zkusit to svý štěstí.
3: Určitě, tak to se ještě uslyšíme, děkuju.
0: No tak, ježi, tak ten si proto jde. Tak 6.50 zítra začínáme, nebo pokračujeme. Tak zatím, jasný, hezký jasný. Den, Romane, ahoj.
3: Taky, hezký den, ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
5: Hey, what up, girl?

0: Bude 9 hodin, ladíte Hit Radio snídaní šampionů a to je od nás pro dnešek vše. Díky za společný ránko, připomínám, pokud jste nás zapli náhodou až teď, že dovolená v hodnotě 40 000 korun, tady stále čeká na někoho z vás, zítra v 6.50, případně v 8.50, budeme rádi, když to zkusíte a případně na dovču za 40 táců vyrazíte. Mám vás pozdravovat od Jasmin, ta už utekla, je na cestě do Olomouce, tak jí máváme na cestu, no a já se na vás budu s Jasmin těšit samozřejmě zítra.
1: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte středu, mějte se krásně a zítra ráno v 6 se tady potkáme. Tak ahoj!
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích projíždíte stále v kolonách, dlouhých kolonách. D5 od Rudné a pak Pražským okruhem už od Zličína. Dál po Ořech, v opačném směru přerušovaná kolona od Jesenice až po Slivenec. Zdržení by mělo být kolem 10 minut. Dlouhé kolony se stále táhnou kvůli ranním nehodám po D1, a to na příjezdu do metropole od Mnichovic až po nájezd na jižní spojku. Zdržení je také na Černáku, respektive pak na Štěrboholské až po Štěrboholi směrem do centra nebo v Gbelské ulici. No a silný provoz zůstává v Radlické a také na Barandáku směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
6: Trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
8: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
7: Když fandění, tak Mironet, klikni dvakrát.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor.
13: Hey, I'm Dua Lipa.
14: Hi, I'm Lenny Kravitz.
15: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: On air.
16: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. V Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nejvyšší hodnoty včera naměřili v Doksanech na Litoměřicku bezmála 33 stupňů. Nové rekordy v úterý zapsaly stanice téměř ve všech krajích. Dnes budou v Praze a okolí teploty mírnější, kolem 28 stupňů. Na 33 vyšplhají jen na jižní Moravě. Začala stavba dvoukolejné trati mezi Ruzyní a Kladnem. Práce začaly v Hostivici a hotovo by mělo být v roce 2029. Součástí modernizace bude také obnova několika železničních stanic, včetně té hostivické. Pokračuje ředitel správy železnic Tomáš Tot.
17: Samozřejmě naše pozornost investičně směřuje i do modernizace nádraží Hostivice, Jeneč, zastávky Pavlov, které budou bezbariérové. Většina zastávek a nádraží dostane parkovací místa Park and Ride.
3: Značná část 15-kilometrového úseku povede mimo trasu současné tratě. Obyvatelům regionu včetně Kladna přinese rychlejší, častější a pohodlnější dopravu. Skalničková zahrada v Lubočepích bude v tuto sobotu 30. května mimořádně uzavřena. K dispozici bude opět v dalších otevíracích dnech, tedy sobota, neděle 9 až 18 hodin, ve všední dny pak po domluvě. Zahradu najdete v ulici Kdalejím, je ideálním zastavením pro pěší i cyklisty a většina areálu je bezbariérová.
2: Hokejový servis Hit Rádia.
12: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Naši potřebovali k přeskočení druhého Norska plný bodový zisk. Přiblížil je k němu Alšer, který otevřel skóre v 7. minutě, a Kubalík, který zvýšil ve druhé třetině už na 2-0. Do druhé přestávky ale snížil Celebrini, kanadský kapitán pak vyrovnal v 48. minutě a chvíli na to rozhodl Tavares. Češi ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finskem.
16: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Už jsem to naznačila, dnes mírnější teploty oproti včerejšku, 27 až 29 stupňů. Čekáme většinou jasnou, polojasnou oblohu, místy přechodně více mraku, zejména v odpoledních hodinách, a vítr čerstvý od severozápadu.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: Teď jsou 9:03, hezké dopoledne. Praha je krásné město, jo. Já věřím, že všichni v ní žijeme s radostí, s úsměvem, ale je to taky město, které nás dokáže někdy vytočit. Třeba dneska po ránu. Musím se přiznat, že... A víte co, já vám to řeknu za chvíli. Prostě doufám, že to takhle nebude pokračovat, jinak ten dnešní středeční den je den blbec. A to bych nechtěl. 27. květen a před námi samozřejmě dobrá muzika. Last Goodnight si dáme, za pár minut taky Sam Felt. No a s Luckou Denkovou to dneska zvládneme, ne?
3: Se mnou to zvládneš vždy.
0: Ty nemáš dneska den blbec?
3: No, neříkej dopředu. Já jsem včera měla den blbec. Co den? Večer blbec.
0: No, tak to je dobrý. Tak to už je za námi. Přátelé, last good night. Kdyby náhodou chtěl někdo spát, tak mu přejeme dobré dopoledne. Tady

Samfeld a Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, tohle je dopoledne u nás na Hit Radio City. Já jsem říkal, že někdy už od začátku prostě pochopíte, že dneska hrozí den blbec a že je lepší jako některé věci prostě neřešit a nedělat. No, jinou přiznám se vám, a to je možná informace pro vás, kteří jste třeba dlouho nebyli tak nějak jako v centru Prahy autem, abyste nepočítali s tím, na co jste zvyklí, protože je to asi zhruba tak jako, no, možná měsíc a půl, co já jsem se teda vydal dneska do rádia, že pojedu autem, jo. Musím říct, že ku podivu Praha je po ránu relativně průjezdná, nebo spíš byla okolo té půl osmé. Co mě nepříjemně překvapilo, prosím vás, tak počítejte s tím, že jestli jste využívali odchytné parkoviště P plus R na Vyšehradě u kongresového centra, takže je zavřené, jo? To bylo takový jako první nepříjemný překvapení, pak zjistíte po hledání na internetu, že bude zavřené asi 3 roky, což mě teda jako upřímně dost vykolejilo, protože já jsem ho hodně využíval, takže s tím teďkon vůbec nepočítejte, takže budete muset parkovat někde v okolí, nic moc, volných míst je málo, jo? No a další věc, jestli se pohybujete pravidelně po náměstí IP Pavlova, jistě víte, že nám ho krásně rozkopali, že? Opravdu, to je ale na obou stranách to udělali a já jsem dneska málem spadnul do jedné z těch děr. Jo, ta jáma není úplně jako mělká, byla relativně hluboká a já jsem se teda na poslední chvíli zastavil díky těm zábranám, které tam jsou, ale kdybych byl trošku vehementnější, myslím si, že jsem dole, jo? Tak pozor na to. Je to pár nástrah, o kterých byste asi měli vědět a které já vám radím, abyste dneska buď se jim úplně vyhli, anebo je nějak elegantněji překonali, daleko elegantněji než já. Tady jsou The Calling a za pár minut si dáme taky Jeleny. Takové je dopoledne, středeční, u nás na Hit Radio City.

0: Rihannou jsme se dostali těsně před 9:30. Tohle je Hit Radio City, přátelé. No a co budeme hrát za chvíli? Když vydržíte naladěni, tak vás určitě čeká absolutní letní pecka. Pár let zpátky se to hrálo všude. Ano, tohle je, už je signál, že je opravdu jako léto. DJ Antoine a Mašery. No a dalším důkazem, že je léto, je to, že jsme už přichystali první z řady City pikniků. Tak my se na vás těšíme 4. června, to je jasná věc. A já doufám, že dorazíte.
1: Hit Radio. Praho, pozor! Léto se blíží a s ním největší piknik ve městě. City piknik ve Žlutých Lázních s Hit Radiem City. Ta nejlepší rodinná party úplně zadarmo. Xindl X.
2: Jsem anděl, co ti dostala povel, ale mám tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe.
1: Hodiny. Kája a Bambuláček a další skvělý program pro děti. Piš si, čtvrtek 4. června o 16 hodin Žluté Lázně. Úplně zdarma. City Picnic s Hit Radiem City. Festival, který se vejde na deku.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
4: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
11: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
10: I teď?
12: Ano.
10: A teď?
12: Jo, včera, dnes i zítra.
11: Prostě pořád.
13: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
15: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
16: Atención, señoras y señores!
17: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
16: Stres.
17: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
16: La Tropical!
17: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
16: Awarashar!
18: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
19: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
20: Co se tady děje?
21: Co se chystá?
22: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
23: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
22: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
24: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Tohle je Alex Warren, v 25 letech velká globální hvězda, jeho Ordinary. Ale Alex má novou písničku, jsou to vlastně asi 3 týdny, co vyšla. Jmenuje se celkem morbidně, jo? Fine Place to Die. Ale jestli máte rádi písničky, které vás chytí někde mezi žebrem a žaludkem, jo? Tak tohle by mohlo být přesně ono. The world's on fire, I burn. Romantická balada o tom, že když se vám jako sype celý svět okolo, tak láska je vlastně to jediný bezpečný místo. Je to krásný, zároveň je to trochu bolavý. No a Alex Warren už jí hrál na svých vyprodaných koncertech na evropském turné a lidi si ji prý vydupali. Tak je konečně venku. No a já věřím, že už brzy uslyšíme taky tady u nás na Hit Radio, protože je to prostě skvělý. Tenhle kluk má před sebou velmi zářnou a já doufám, že i dlouhou kariéru. Alex Warren u nás na Hit Radio. Teď Shakira, která, no, pojďme si říct, už toho má taky na hudební dráze celkem dost. Tohle jsou její začátky. Whenever, wherever.

0: Coldplay. We Pray. To je skvělá muzika, kterou vám hrajeme na Hit Radio City ve 9:45. Přátelé, jestli máte rádi motorky, tak už vám určitě začala sezóna, ale jestli je máte rádi tak nějak jako s lidským přístupem, ne úplně na efekt, tak mám pro vás zajímavou akci. 12. až 14. června Bansdorf v pivovar Kocour. Bude tam letní sraz Royal Enfield. Nebude to úplně nějaká úplně jako naleštěná přehlídka, koukej, jaký mám chrom, jo? Je to spíš víkend pro lidi, co si chtějí pokecat, projet se, dát si prostě nějaký drink a mít okolo sebe partu lidí, která chápe, že nejlepší terapie občas je otočit klíčkem a prostě na nic nemyslet a vyrazit na silnice. Jo. Na místě si můžete vyzkoušet celou modelovou řadu, dokonce i Velorex, ano, ten legendární hadraplán, co má v sobě já bych řekl, že 0 aerodynamiky, ale 100% příběhu. No a budou tam společné výšky po okolí, menší workshopy, nějaký ty hadříky a tak dál, doplňky. Zkrátka i cestovatelský povídání, já si myslím pro někoho, kdo miluje motorky a Royal Enfield, tak by tam neměl chybět. 12. až 14. června je to Varnsdorf, pivovar Kocour a můžete se mrknout. Podrobné informace najdete na remoto.cz. Tak malá pozvánka a za okamžik Bruno Mars.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
9: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
8: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
9: Více na herman.cz.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
11: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
15: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací?
13: Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
18: Hit Radio City.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu. Hit Radio. 1, 2, 3, 4.

0: za chvíli 10. Hit Radio City s vámi. Dobré dopoledne, Praho. Dáme Green Day anebo Taylor Swift, a to už za chvíli. Teď je nejvyšší čas zeptat se Lucky, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Stále přetrvávající kolonou hlásíte na Pražském okruhu na úrovni Jesenice a pak na úrovni Slivence směrem k letišti. Zdržení může být kolem 10 až 15 minut. Příjezd do metropole od Průhonic až po Záběhlice, tady nabíráte zdržení 10-minutové a platí to také pro část Štěrboholské od Černáku po Štěrboholi, kdy došlo k několika dopravním nehodám, to zdržení je ale 10-minutové. Příjezd do metropole ulicí v Holešovičkách, dál k tunelům 10 minut v aktuální koloně a přidám ještě Letenský tunel i tady v obou směrech a v jeho okolí. Počítejte s více auty a silnějším provozem i v dopoledních hodinách. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air, online i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
1: 10. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Pražané si mohou nově požádat o dotaci na zelené střechy a nádrže na dešťovku. Pomůžou tím ochlazovat město a zároveň snižovat energetickou náročnost budov. Kdo má na tento příspěvek nárok, popisuje mluvčí města Tadeáš Provazník.
8: O dotaci mohou žádat vlastníci rodinných domů, bytů a bytových domů. Dále také bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, které vlastní nebo užívají nemovitost na území hlavního města. Dotace pokrývá maximálně 50% způsobilých nákladů a je vyplácena zpětně po předložení dokladu o realizaci.
1: Příjem žádostí proběhne od 1. července letošního roku do konce srpna 2027. Nová stezka podél vodní nádrže Košík mezi ulicemi Doupovská a u Záběhlického zámku získává finální podobu. Součástí projektu jsou i nové přechody, bezbariérové úpravy a zvýšení bezpečnosti v okolí křižovatky k Horkám a Doupovská. Hotovo má být na konci června. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň, potvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal včera večer ve hře Eurojackpot bezmála 3 miliardy korun. Sázející z výhry odvede státu 15% srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá zhruba 440 milionů korun. Slunečné dopoledne, odpoledne pak přibývání mraků, na polojasno, oblačno. Teploty se budou dnes dostávat na zhruba 28 stupňů.
9: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Chceme vám jenom říct, že my jsme to s Luckou nebyli, kdo vyhrál ten Eurojackpot.
1: No tak.
0: To už bychom se neslyšeli totiž.
1: No já jsem to určitě nebyla, protože já nesázím, ale dočetla jsem se, že posledně u nás v České republice takto velká Eurojackpotová výhra padla v roce 2015.
0: To je hezký, tyjo.
1: Takže 10 let zhruba.
0: Jednou za 11 let,
1: ano, jo. Ano, interval. Takže teď máme čas.
0: Teď, ano, dlouho už to nebude. No nic, přátelé, ještě pár takovýchhle výher a možná splatíme i ten státní dluh, takže děkujeme moc. Máme pro vás samozřejmě skvělou muziku a jsem sliboval Taylor Swift. Je tady právě teď The Fate of Philia. Za pár minut i Green Day anebo Oval City. No a čeká nás, jako vždycky, procvičení mozkových buněk.

0: Oval City a taky dopoledne u nás na Hit Radio City. Tak dáme si Barboru Polákovou za pár minut, ale přátelé, kamarádi, já věřím, že na to čekáte 10:45, to znamená, už je konečně třeba procvičit si mozek.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City, písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: A dneska to bude o rychlosti a dneska si z toho uděláme, co kdyby jsme si z toho udělali takový šampionát, jo? Ze které části Prahy nás posloucháte, nebo ze které části Středočeského kraje, kam až dosáhne signál. Zkrátka, kde právě teď jste a kde nás ladíte. Nezapomeňte to tam dopsat. A pište třeba Karel z Prahy 4, nebo, já nevím, Libuška z Brandýsa nad Labem. Úplně bez problému. Aby jsme si udělali takový malý pražský a středočeský šampionát, která část je vlastně ta nejchytřejší a nejrychlejší. Protože dneska to bude hlavně o rychlosti. Mě zajímá jméno filmu.
2: Ten fuck.
0: 777-937-777, ať už využijete WhatsAppky, SMSky, hlasovky, nebo klidně telefony, sem ke mně do studia, pojďte na to.
2: Ten fuck.
0: Je to velmi jednoduchý, ono vám to docvakne, jo? Takže v jakém filmu zazněla tahle skvělá hláška a když to zvládnete a já vás vyberu, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože vás jako za odměnu pošlu na skvělou akci už tuhle sobotu Krhut a Kozub u Táboráku. Je to v Benátkách nad Jizerou v klubu Loděnice a mám pro vás dvě vstupenky.
2: Dej sem ten fuck.

0: Měli jste dvě písničky na to, abyste poznali, z jakého filmu je tahle hláška. A vy jste věděli a udělali jsme si z toho takový malý šampionát. Já můžu říct, že velmi dobře se dneska dařilo všem lidem, kteří poslouchají na Praze 8. Protože tady mám minimálně 10 zpráv z Prahy 8. Pavla z Prahy 8. Janina, ta z Proseka. Pak tady máme Strašnice, Praha 9. A tak vždycky jako poskromnu, aby jsme nebyli jenom v Praze, zdravíme i Nymburk, Fanda to tam zvládnul, ale jinak ta osmička prostě ta dneska bodovala. A potvrdí to i Pavla, které přeju dobré dopoledne. Pavli.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak prosím tě, ty Praha 9, Praha 8, jak to tam máš?
1: Praha 8 práce, Praha 9 bydliště.
0: Výtečně, to znamená, teď jsi v práci, takže kopeš za osmičku.
1: Přesně tak.
0: Tak pojďme si pustit ten známý úryvek.
2: Dej sem ten fak, sem vak.
0: A ty mi prozraď, z jakého je to filmu?
1: 4 vraždy stačí za housku.
0: Naprosto správně! Ano, ano, ano. Tak, kdy jsi to viděla naposled? Já už si to ani nepamatuju, člověče.
1: Jo, už je hodně dlouho.
0: Že jo? Oni to teď, nevím, jestli to nedá.

0: Dávali, ale jako, nebo já jsem to minimálně nezaznamenal. Nicméně, Pavli, dobrá zpráva, protože ty máš na víkend program, my tě pozveme na skvělý koncert, a to Krhut a Kozub, bude to v takové intimní atmosféře, v podstatě u táboráku, a bude to velká paráda. Máš ráda Štěpána Kozuba?
1: Jo, nevadí mi.
0: No, tak to je dobře. Takže i si zaspíváš a tak, a máš dvě vstupenky, takže teď už přemýšlej, koho vezmeš sebou, kdo si to zaslouží.
1: To vůbec netuším, musím to rozmyslet.
0: Obvolej kamarádky, tom taky, to bude takový jako dobrý večer, jo, aby chlapi nebral úplně. Tak Pavli, děkuji ti moc krát, ať ti to dneska utíká, měj se krásně, jo?
1: Tak děkuju, ahoj.
0: Ahoj. Další příležitost tady bude zase zítra, tak dobře poslouchejte Hit Radio City, procvičíte si mozkové buňky a ještě za to něco dostanete. Skvělá nabídka.
2: Dopolední kvíz Hit Radio City. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland. To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
8: Pika, pika!
9: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
10: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
14: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
13: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
14: Více na herman.cz.
15: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
16: Kaufland.
17: Jsou tady.
16: Jsou tady.
18: Jo, jsou tady.
19: Jsou tady.
16: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
18: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Nevím, když Ozone tehdy nahráli píseň Dragoste ad Intei, jestli věděli, že i 20 let potom, co to vlastně nahráli, takže se to bude stále vracet, protože ten motiv je skoro až nesmrtelný, několikrát použitý a myslím si, že to nebylo ani naposled. Tohle byla spolupráce Davida Getty a One Republic. No a dneska večer nezapomeňte, je středa, uprostřed pracovního týdne vás vždycky necháme šéfovat naše Hit Radio kompletně. Jo? To znamená, budete si říkat, co máme zahrát. Mezi 18. a 21. hodinou je tady vaše středa, to znamená, že už teď se můžete podívat na hitradio.cz, tam vyplníte formulář a tam si můžete nechat zahrát nějakou tu svoji, jo? Večer samozřejmě převezme otěže Leonka, to znamená, že od 6 až do 9 hrajeme přesně podle vás a vy to posíláte někomu, kdo třeba bude na odpolední večerní směně, anebo když přijdete domů z práce unaveně, abyste si zvedli náladu. Tak určitě vaše středa platí i pro dnešní den. Lucie a Lenka Dusilová, jejich společná Sen a za pár minut taky Leony. Tohle jsou velké hity u nás dopoledne na Hit Radio City.

0: is falling down. Taky tuhle píseň klidně zahrajeme dneska večer. Protože já už jsem říkal, že odstartovalo léto, to je v podstatě jako jasný, už jenom to, že se potíme o něco víc, než jsme se potívávali, ale tím, že odstartuje léto, tak mám pro vás jako skvělý tip, jak trávit léto přímo v centru Prahy, u toho se dobře napít, u toho se taky dobře najíst a ještě navíc užít jako takový malý festival s velkými zážitky. Protože my, jakožto Hit Radio City, jsme s vámi u Červeného jelena a budeme s vámi celé léto. Jestli hledáte místo, kam vyrazit přáteli, kde si dát skvělý drink nebo něco právě dobrého na zub a u toho vám hraje DJ nebo živá hudba, tak přesně tohle je Jelení léto. Parádní venkovní zahrádka v centru Prahy, ale tak nějak trošku stranou ruchu, krásný designový prostor a večery s nezapomenutelnou atmosférou. A přátelé, Jelení léto začíná právě dneska. Takže kdybyste chtěli vyrazit, rozhodně vám to doporučuju. Dneska je dokonce Agave Night, to znamená, že jestli máte rádi tenhle vynikající drink, tak byste dneska neměli chybět od 18 hodin přímo na zahájení Jeleního léta, to znamená na takovým malým festivalu s velkými zážitky. Já tam určitě budu a moc rád vás uvidím. Za pár minut třeba 21 Pilots a jejich Stress Out. Hit Radio.
1: Nejlepší den června. Čtvrtek 4. června. Žluté lázně a City Picnic live. Syndl X.
2: Jsem anděl, co ti dostala povel, ale mám tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe.
1: Hodiny.
3: Jsme na věky věku,

0: června od 16 hodin Žluté lázně. Úplně zdarma. City Picnic s Hitradiem City. Festival, který se vejde na deku.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Bezpečnost má zelenou od kooperativy, a neb kyberbezpečnost pro každého.
5: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
6: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
5: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
7: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Vytáhni Jendu!
14: Co říkáš? Výtahy jedna?
13: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
14: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
13: Povídám, vytáhni Jendu!
14: No jo, výtahy jedna!
15: Teď my už máme výtahy jedna.
14: Jendo?
16: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
17: Jendo, ty seš ale bedna.
18: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
19: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný machiny, pojď do Voda.cz servis. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz.service.com.
20: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
21: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
20: Kaufland.
22: Nákupy v online shop.cz.
23: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
22: www.onlineshop.cz.
24: Hit Radio.
25: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
26: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
0: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
24: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Zahrajeme vám po 11. třeba Kaiga, anebo taky Miraj. Jestli jste to včera nechytli, Miraj, čerstvá zpráva, je tatínkem, takže gratulujeme moc, má syna Jonatána a všechno to nakonec skvěle dopadlo. Podívejte se určitě na jeho Instagrama. Máme před sebou další čerstvé zprávy. Co se děje v Praze, to ví Lucka.
1: Začneme dopravou, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Kbelská ulice, na úrovni Hloubětina počítejte s více auty, silnějším provozem a platí to také pro Černák. A část Štěrboholské, příjezd do Prahy, zhruba od úrovně Opatova počítejte s více auty, projíždíte v koloně až po Záběhlice. No a zdržení kolem 5 až 10 minut hlásíte také z D5 od Rudné a pak na okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
4: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
4: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
4: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Na plánovaném úseku Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí vznikne nový most. Povede mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým v Zámcích. Bude mít 6 jízdních pruhů a jeden odstavný, z obou stran na něj navážou tunely. Samotný úsek okruhu, jeho součástí most bude, by se měl začít stavět za 2 roky. Hygienici už testují vodu v přírodních koupalištích ve středních Čechách. Na většině míst je výborná, včetně oblíbených lokalit Slapy a Orlík. Kde je naopak voda mírně znečištěná, doplní mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamounová.
10: Pouze v Písníku Bakov nad Jizerou je kvalita vody na stupni 2, což ale znamená pouze to, že se tam rozmnožil fytoplankton a není to rozhodně zdraví nebezpečné. V letošní sezóně bude ve středočeském kraji sledováno a kontrolováno celkem 44 přírodních koupališť ve volné přírodě.
1: Kontroly vody začínají probíhat také v ostatních krajích. Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Tím se splnila zákonná podmínka. Teď ho prezident Petr Pavel může jmenovat. Současný náčelník generálního štábu Karel Řehka končí k poslednímu srpnu. Všechno proběhlo perfektně, potvrdil americký prezident Donald Trump po každoroční preventivní lékařské prohlídce. Tu letos podstoupil před blížícími se 80. narozeninami, které oslaví 14. června. Na začátku května podle agentury AFP uvedl, že se cítí stejně jako před 50 lety, a to navzdory své oblibě rychlého občerstvení, stejků a koli. Většinou jasná, polojasná, obloha, odpoledne více mraků, teploty kolem 27-28 stupňů a vítr chladnější od severu.
9: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Jo, možná už přemýšlíte o nějakém obědu dneska, jestli jste si nepřinesli krabičky. Já se hlásím, dneska jsem krabičkový typ, takže na výběr moc nebude. Nicméně, přátelé, 11. hodina sebou přináší třeba Imagine Dragons a jejich žraloky a za pár minut taky slíbený Miraj, celá kapela, včetně Miraje Navrátila. Tak teď 3 minuty po 11. Dobré dopoledne. Trouble.

Kygo vyloženě patří k těm letním rytmům. Jeho píseň Happy Now právě teď u nás dopoledne na Hit Radio City. Praho, máme tady jeden takový nešvar, který se týká jednoho místa konkrétně. Možná, že se vám to někdy stalo, ale kdyby mně se to stalo, tak já bych teda ale nadával jak špaček. Ono to totiž začíná celkem nevinně, ale končí to poměrně dost draze, jo? Představte si klasiku, přijíždíte do rychlého občerstvení, nechce se vám vystupovat, využijete drive-thru, jo? Já budu zcela konkrétní, ono se nám to děje na Strakonické na Smíchově, jo? Objednáte, zaplatíte, ale protože toho v restauraci mají plný ruce, tak obsluha řekne, OK, zaparkujte si bokem, my vám to potom doneseme, jo? To už se asi stalo každému z nás. Jenomže pozor, podle čtenářů deníku Metro, prý právě u pobočky, která je na Praze 5 na Strakonický, se děje to, že ho pošlou na čekání a on vlastně skončí na místě pro ZTP, to znamená na místě pro invalidy, jo. A pak místo hranolek zaklepe na okýnko městská policie, což asi jako není úplně ideální. Podstatný je jedno, místo pro invalidy rozhodně není rychlá čekačka ani na minutku, bez průkazu je to velký průšvih, na místě klidně pokuta až 3 500 korun, když to vytáhnete do správního řízení, hele, tak tam je až 10 000, dokonce extrém odtah, body k tomu a tak dále, jo. Takže prosím vás, když vás pošlou stranou, hledejte místo vyloženě na čekání na objednávku, který tam jakoby je, ale je taky dost často obsazený, jo, a je o něco dál. Bývají zkrátka označený jako drive-thru a když si nejste úplně jistí, tak bych se radši zeptal tý obsluhy, jestli myslí tohle místo anebo tamhleto, protože jinak vás to vyjde jako poměrně draze a pojďme si říct, byl by to pak asi nejdražší Big Mac v celé republice, který by vás vyšel asi na 10 100 korun, jo, a to si myslím, že je úplná zbytečnost. Ale týká se to opravdu jako speciálně týhle Strakonický, kde těch případů je prý víc a víc. Jestli jste tam někdy byli, dejte mi vědět na 777-937-777. Tohle už je Chumba Wumba. Tohle je úplně typicky letní věc. A za pár minut taky Lady Gaga na Hit Radio City.

0: pamatuju party a diskotéky, kde se tančilo na Justina Timberlakea. Téměř všechny ženy ho prostě milovaly. A tohle byla jedna z těch, do kterých se fakt jako dobře vlnilo. Za 5 minut bude 11:30. Vy posloucháte Hit Radio City, přátelé. No a další skvělé hity a další výborná muzika je pro vás připravená už za chvíli. Dáme si Shut Up and Dance, což je docela rozumný. Takže ticho, ani slůvko a jenom tančit. Walk the Moon tady budou už za chvíli.
1: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel.

0: 23. Na zápase jsme? Under Armour makes
1: you better. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Lilywood, The Prick a taky Robin Schulz. Jejich Prayer and See. Takhle vám hraje Hit Radio City a to je dobře. Tak příští týden, vlastně ještě to není celý týden, ale čtvrtek, příští týden. My se budeme těšit ve Žlutých lázních, protože tam na vás vlastně bude připraven první letošní City Picnic roku 2026. Odstartujeme sezónu a těšíme se moc na vás, protože počasí nám bude přát, muzika bude skvělá, odpoledne pro celou rodinu, pro kamarády, na odreagování, prostě piknik, jak má být, ještě v prostředí Vltavy u Žlutých lázní. Já myslím, že to bude geniální. Takže zásadní je, abyste přišli, nic platit nebudete, vstup je úplně zadarmo. Někdy od 15:30 odpoledne až do 9:00 do večera. A hrát vám tam určitě bude Xindl X, který přijal naše pozvání a my jsme za to velmi rádi. To znamená, že na Ondru se těšte se taky, pro ty nejmenší je tam Kaja a Bambuláček. Kluci z odpolední show vám představí svoji stand-up komedy, to znamená Vinci s Dominikem, bude to velký. No a pak taky budou hrát Hodiny, jo? A určitě zazní i písnička Dívej, kterou mám pro vás připravenou. Takže přátelé, jo, neexistují žádný výmluvy. Prostě, jako já bych přišel.
1: Přijďte se podívat.
2: Já přijdu.

0: Ve 11:45 hraje Hit Radio City a za pár minut třeba Hunter X a Golden a nebo taky Denzel a Pump It Up. A pozor, dneska srdcovky se mnou a po 12. hodině já vás vezmu na dovolenou do Itošky. Na tohle budeme vzpomínat, to jsou jako úplně typický osmdesátky, Italo Disco, a jestli vy na tuhle písničku máte nějaký vzpomínky už teď na 777-937-777 pište, protože nejenom na to budeme vzpomínat v srdcovkách Hit Rádia s dnešním datem 27. května a to krátce popolední, to už je v podstatě za chvíli. No? Taky pro vás chystáme další čerstvé zprávy a dozvíte se, jak to vypadá momentálně na silnicích i s výhledem na to počasí, ale ve zkratce bude hezky. Jo, nemusíte se bát. Hit
1: Radio. Legendární Xindl X a jeho anděl.
2: Jsem anděl, co tu dostala povel, ale mám tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe.
1: Hodiny.
3: Jsme na věky věku, výkřik do teku.
1: A k tomu spousta dek, proseka a pohody. City Picnic s Hit Radiem City ve Žlutých lázních. Piš si čtvrtek 4. června od 16 hodin Žluté lázně a úplně zdarma. City Picnic s Hit Rádiem City. Festival, který se vejde na deku.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
7: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
8: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
9: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
10: Kaufland.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
13: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
16: Senkor.
17: Kaufland.
18: Jsou tady.
17: Jsou tady. Jo, jsou tady.
19: Jsou tady.
17: Řekni to všem!
19: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
17: Jsou ještě tady?
20: Jsou tady.
21: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
22: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
21: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
23: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
16: Změnili jste adresu,
18: stěhujte se bez stresu.
16: Naše rada zní:
18: Stěhování Krbec všechno zařídí.
16: stěhovanikrbec.cz
18: Stěhovací a vyklízecí služby.
20: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
23: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
24: Happy Sport!
23: Půjčovna a servis call.
25: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
26: a Marek
25: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
26: s čili nebo bez cukru,
25: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
26: Také v luxusním dárkovém balení.
25: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
27: Marmelády s příběhem.
28: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
29: Já.
28: Protože jsou spolehlivé?
29: Já, natürlich.
28: A se zárukou na 5 let zdarma?
29: Já,
28: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
30: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. 4x v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
7: Hit Radio City.
31: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. Štěrboholská spojka na úrovni Štěrbohol nebo příjezd do Prahy po D1. Místa, kde ještě hlásíte krátké kolony, popojíždět budete i okruhem, a to na úrovni Jesenice nebo Slivence směrem k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle
8: a zdarma.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
10: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Budoucí maminky čeká příjemná změna. Vláda schválila návrh na navýšení rodičovského příspěvku. Jeho cílem je zmírnit dopady inflace na rodiny s dětmi. O kolik se částka zvýší, popisuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Schválený návrh počítá se zvýšením celkové částky rodičovského příspěvku z dosavadních 350 tisíc korun na 400 tisíc korun pro domácnosti s jedním nejmladším dítětem. V případě rodin, ve kterých se současně narodí dvě nebo více dětí, by se celá částka zvýšila ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun.
3: Změna se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027. Alergiky v horkých dnech mimořádně ohrožuje pyl v ovzduší. Týká se to prakticky celého území Česka. Situace by se měla zlepšit jen mírně na severu nebo východě během čtvrtka. V ovzduší jsou hlavně pyly trav a obilovin. Nějakým druhem alergie trpí v Česku zhruba třetina populace. Alergie na pily jsou nejčastější. Teď se podíváme k nám. Kampaň Metropole na podporu turistického ruchu je letos postavená na literatuře. Hlavní slogan zní čtěte v Praze jako v knize. Cílem je přivést do Metropole turisty, které zajímá kultura. Prague City Tourism vytvořila tři klipy na motivy procesu France Kafky, Golema od Gustava Meyringa a třetí klip symbolizuje tvorbu exilových tvůrců.
1: Hokejový servis Hit Radio.
5: Čeští hokejisté zakončili základní skupinu na světovém šampionátu prohrou s Kanadou 2-3. To znamená, že naši ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a na čtvrtfinále se stěhují do Curychu. V klíčovém duelu vyzveme Finsko. Zápas se bude hrát zítra v 16:20. V dalších duelech se utkají Kanada se Spojenými státy, Švýcarsko se Švédskem a Norsko s Lotyšskem.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Většinou polojasná oblačná obloha, později odpoledne maximální teploty 27 až 29 stupňů. Foukat by měl mírný vítr od severozápadu.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, jsou 3 minutky po 12. hodině. Dobré poledne vám přeje Kuba Urban z Hit Rádia. No a kamarádi, přátelé, jsme tady opět. Vzpomínky, dobré vzpomínky, zlaté staré časy, říkat tomu můžete, jak chcete, i tohle jsou srdcovky. Takže já vás opět vezmu do půl hodinky, kde hrajeme nejenom známé písně, na které jsme možná zapomněli, jo, ale na kterém bych ve vás chtěl vyvolat nějaké vzpomínky, nějakou náladu, určitě na léto, na lásku, možná na první vztahy a tak dál. To už záleží jenom na vašich vzpomínkách. Určitě se mnou můžete vysílat na 777-937-777. Co nás dneska čeká? Jedna diskoklasika v novém kabátě, taky 90-ková legenda, italská pohoda, francouzská taneční hypnotická smyčka, na to se moc těším, anebo taková moderní srdcovka od L. King. Ale začneme s skladbou, která má takový, já bych řekl, že opravdu zvláštní dar, jo, protože jakmile zazní, tak jakoby se ve vzduchu všechno tak nějak jako narovnalo, nálada se zvedla a prostě láska je ve vzduchu. Love is in the air!

0: Love is in the air, Milk and Sugar. No a že je vám hned o něco lépe. Tohle byla jedna velká klasika v tanečním kabátku a vy posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já myslím, že na rozjezd úplně perfektní pro dnešní srdcovky. Původně nesmrtelná klasika, ale v tomhle tanečnějším kabátě to má pořád takovou lehkost, nadhled a prostě přesně ten typ energie, který se k polední až podezřele dobře hodí. Tak kamarádi, přesuneme se teď do poloviny 90. let. Schválně můžete zapomínat, co jste tak jako zhruba dělali. K písničce, která vlastně nebyla jenom hit, ale byla to i výpověď. Jestli vám něco říká zkratka TLC, TLC. To byly holky, které se vlastně dali dohromady v té největší době takových těch girl bandů. No a jedno ze zásadních témat, které rozebírali, tak vlastně byly samozřejmě vztahy k chlapcům a dokonce i ty mezilidský vztahy. A Waterfalls je jedna z těch písní, která patří k tomu nejlepšímu od TLC. Mimochodem, dneska jedna z nejvýraznějších tváří celé skupiny, Lisa Left Eye Lopez, tak slaví narozeniny. Tak proto si dáváme TLC, no a za pár minut se podíváme do Itálie, do slunné Itálie, za písní, která vám dokáže jako vyvolat úsměv, podle mě jenom řeknete Felicita a už podle mě jako tušíte, kam se vydáme. Dáme si 80. léta, protože v srdcovkách tak nějak brouzdáme hudební historii 90. 80. milénia, ale hlavně vaše vzpomínky. 777-937-777. Dejte kamarádi vědět, vysílejte se mnou a tohle jsou TLC.

0: Posloucháte Srdcovky u nás na Hit Radio. Tohle je typický příklad toho, kdy vlastně absolutně nemáte tušení, kdo tohle naspíval. Ale víte Feličitu, jo? Romina Power, El Baño. Tohle je ten správný název a jinak tohle je prostě klasický 80-kový Italo disco.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No já to prostě miluju, jo. Tohle je zrovna jedna z těch písní, které patří jako ke zlatému fondu a vzpomínám si, jak jsme s rodiči jezdili do Itošky, hezky na Dovču a tohle nám tam hrálo. Samozřejmě v autobuse, jo. Autem jsme nejezdili. Ha, hezky pěkně, hranatou karosou. No, přátelé, pojďme dál. Od Feličity se přesuneme na taneční parkety a dáme si jednu píseň, která je velmi, ale jako velmi jednoduchá, co se týká samozřejmě textu. Je tam jenom slovo around the world, nebo slovní spojení around the world, okolo světa. Je tam ale jako hodněkrát. Dokonce si z toho můžeme udělat takovou malou soutěž. Zkuste mi napsat, kolikrát uslyšíte around the world v následující písni od Daft Punk. Kdo se aspoň přiblíží, nebo snad trefí to správné číslo, tak tomu uděláme velký hold ve vysílání Hit Radia, jo? 777-937-777, tam mi můžete psát, kolikrát se zopakuje Around the World v téhle skladbě. A je to celkem vysoký číslo. A za pár minut taky El King, tohle jsou Srdcovky a tohle je vaše polední Hit Radio.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.

0: Talking. Takhle hrajeme u nás na Hit Radio a tohle jsou naše srdcovky pro dnešní středu. Doufám, že jste tam našli tu svoji a já se ještě velmi rád vrátím k srdcovce, která zněla před chvílí od Daft Punk a Around the World. Vy jste počítali a někteří se dopočítali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak já si myslel, že do toho se mnou nepůjdete, jo, ale tolik zpráv, které dorazilo, za to samozřejmě patří velké díky. Počítali jste velmi pilně. Měl jsem tady několik tipů. Například Michal z Trutnova psal, že 144krát. To samé napsal Frank, 144krát. Kluci, jako, že vy jste si to našli na Google, protože existuje samozřejmě dlouhá verze a krátká verze. Takzvaná albová verze a potom verze do rádia. A v té dlouhé albové verzi to bylo skutečně 144krát. Nicméně my jsme hráli o něco kratší verzi, která má 3 minuty 49 vteřin a správné číslo, jako úplně správné číslo, je 81. Nicméně já jsem to počítal s váma a protože se ten ocásek té písničky tak nějak trošku zkracuje, tak si myslím, že vy, kteří jste napsali 76, tak máte naprosto správně, protože tolik jsem se dopočítal i já. To znamená Lucka, Pavel, Žaneta, další Lucka, která napsala, ne, že bych se teda v práci úplně nudila, ale pauzu potřebuje každý, já jsem napočítala 76krát Around the World. Ano, ano, ano. Tohle je totiž ten správný počet. Tak jestli jste dospěli ke stejnému číslu, počítali jsme všichni naprosto správně. Tak, teď už je to na vás, kamarádi a přátelé. Stačí napsat vaší srdcovku, kterou byste chtěli slyšet ode mě a já vám ji už za chvíli zahraju. 777-937-777.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu. Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a
4: já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
3: Aha.
4: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
3: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
4: Ale, no samozřejmě.

0: Já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, ty vej, nej, pojď, no a nakonec si dva říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
1: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16.20, to je s Finskem, myslím.
2: Je to tak, zítra 16.20.
0: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu záschovku to znamená, že mám moje peníze, no, tak není zač.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
11: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
12: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
11: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
12: Více na herman.cz.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Vytáhni Jendu!
16: Co říkáš? Výtahy jedna?
15: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
16: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
15: Povídám, vytáhni Jendu!
16: No jo, výtahy jedna!
17: Teď my už máme výtahy jedna.
16: Jendo?
18: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
19: Jendo, ty seš ale bedna!
4: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
5: Hit Radio.
3: Z
20: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: z Maneskin. A taky před první srdcovku jsme se dostali u nás na Hit Rádiu. Ano, úplně poslední tečka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Za písně, které milujete, které máte v srdci, na které si rádi vzpomenete, které vám zkrátka třeba udělají radost pro dnešní středu. A já jsem vybral jednu, která by Wendy rozhodně jako radost měla asi udělat, protože, jak sama píše, dneska se chystám na svý srdcovky už od puberty, chystám se do Prahy na EIKNA. Zatím jsem ale v práci, ale už mě to za chviličku čeká, dlouhá a horká cesta do Prahy, a protože od rána nemám moc dobrou náladu, tak si říkám, že by si mi mohl trošku naladit notu a navnadit mě na ty kluky v O2 aréně. Díky moc. No jasně, Nio a Akon jsou mimochodem dneska v O2čku, takže vy všichni, kteří tam jdete, kteří tam směřujete, tak i tohle vlastně bude kromě Wendy i pro vás, protože Akon, to je velká hvězda. Já jsem vybral Belly Dancer a hrajeme to jako dnešní středeční srdcovku pro vás, pro všechny, kteří si rádi vzpomenete na píseň, kterou jste možná zapomněli, ale pořád jí máte v srdci. Akon a Belly Dancer. Hit Radio.

0: takhle vám hrajeme u nás na Hit Radio ve 3:15. Srdcovky za námi, ale nebojte se, zase zítra přesně ve 12 budeme vzpomínat na vaše oblíbené hity a vy už se teď můžete těšit, případně si napsat o nějakou tu svojí. Za pár minut jsou tu další zprávy, a to přesně v 1 hodinu. Představte si, že jestli vlastníte nemovitost, měli byste platit? No jo, poslední dny na zaplacení daně z nemovitosti. Musí to být na účtě do 1. června, tak my vám řekneme podrobnosti a to už za 15 minutek.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
3: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
2: a poctivé pivo z místních pivovarů.
3: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
8: Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu.
9: Naše rada zní:
10: Stěhování Krbec všechno zařídí.
11: stěhovanikrbec.cz
12: Stěhovací a vyklízecí služby.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
17: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný mašiny, pojď do Voda.cz servis. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz.service.com.
19: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
20: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
21: Čerstvé jako z Kauflandu.
22: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
23: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
24: Hit Radio. Zlepši si náladu.
23: zlepši si náladu.

0: Za chvíli 1 hodina odpoledne a s vámi Hit Radio. Jakožto dnešní středeční parťák, my vám za chvíli budeme hrát třeba Robbieho Williamse, ale to všechno bude až po čerstvých zprávách. A hlavně vydáme se taky na silnice, abyste věděli, kde se zdržíte.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Příjezd do metropole brzdí na D5C kolona od Rudné a pak na Pražském okruhu se zdržíte na úrovni Jinočan a Ořechu. Více aut hlásíte také od Průhonic, pokud jedete do metropole D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
10: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
9: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Majitelé nemovitostí mají poslední dny na zaplacení daně. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí státního úřadu Patrik Mádle.
15: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS+, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS+ jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
1: Zaplacení této daně není složité, možné je také online prostřednictvím portálu Moje daně. Podvodníci aktuálně zneužívají jména policistů z Jablonce nad Nisou. Pracovníci tamního územního odboru už přijali řadu telefonátů od lidí z různých koutů republiky, které se pokusili podvodníci připravit o peníze. Ověřovali si, zda jim kriminalisté skutečně volají. Letošní hokejové mistrovství světa by mohlo pro český nároďák skončit už ve čtvrtfinále. Tak zní odhad bookmakerů. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko, jak sázkové kanceláře, tak také většina sázejících. Na letošní šampionát byly zatím vsazeny bezmála 2 miliardy korun. Nejpravděpodobnějším vítězem je nadále Kanada. Teď se ještě podíváme k nám. Přes 930 milionů korun vybrala loni Praha na poplatku z pobytu. Ten činí 50 korun za osobu a noc. Podle radního pro kulturu Slabihoutka by se v ideálním případě měl zvýšit na 200. Legislativu chystá podle něj Ministerstvo pro místní rozvoj. Loni Prahu navštívilo bezmála 10 milionů zahraničních i českých turistů.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Odpoledne většinou jasné, polojasné, výjimečně oblačná obloha, maximální teploty 27 až 29 stupňů a foukat by měl svěží severozápadní vítr.
13: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Obvykle ano, v tomhle čase, to znamená po 13. hodině, ale dneska bez Jiříka, to ale neznamená, že by Hit Radio tady nebylo a nebyli jsme tady my s dobrou náladou a se skvělými hity. Zdraví vás Kuba Urban a mám pro vás určitě Robbieho Williamse a Love of My Life. Dáme si Chainsmokers hned na úvod. No a za pár minut pro všechny, kteří rádi čtou, tak pozor, pozor, velká to soutěž. Hlavně pro všechny pozorné čtenáře, protože já vám budu předčítat a vy budete říkat, ha, ha, ha, Je to pravda nebo fikce? Zahrajeme si takové jako bylo nebylo, jo? Tak uvidíme, jestli to zvládnete. Dobře poslouchejte, jak jsem sliboval, Chainsmokers a Coldplay jsou tady právě teď, tedy 4 minuty po 1 hodině odpoledne. Hit Radio.

0: Tohle byl Robbie Williams. Hit Radio je s vámi, za pár minut hrajeme činasky. No ale přátelé, vrhneme se taky na hru a na čtení, jo? To je zásadní. Protože nejenom celý tento týden, ale rovnou celé dva týdny pro vás vždycky po 13. hodině máme kompletní kolekci knížek Lizy Reaganové. Je to parádní balíček v hodnotě 5000 korun. Ale hlavně, vy musíte přijít na to, jestli já si vymýšlím, anebo čtu pravdu. Ano, je to prostě pravda nebo lež. Ačko nebo Bčko. Záleží na vás. Stačí to odhalit, jo? Možná stačí mít jenom nějaké takové lehké cítění. A když to zvládnete, no tak odměna vás rozhodně nemine. Takže celé léto 10 knih. Připravte si telefon 800 937 937 a vaším úkolem bude tipnout, zda ten příběh, který vám odvyprávím, tak je z knihy od spisovatelky Lizy Reaganové, anebo je smyšlený. Samozřejmě, jestli jste četli její knížky, troufám si říct, že skoro máte už jako vyhráno, jo? Že už tušíte. Tak co, vrhneme se na to? Já myslím, že bychom měli matčin hrot. Dobře poslouchejte a přemýšlejte, jestli je to příběh smyšlený anebo skutečný podle knihy. Někdy musíte vykopat staré démony, abyste ochránili nevinné životy. Když dva malí chlapci při hře v lese, nedaleko parkoviště pro karavany, najdou pohřbené tělo, policejní náčelnici Josie Quinnové se začínají vracet nepříjemné vzpomínky. I ona si v tom lese jako dítě hrávala, co nejdál od své nevyspytatelné matky Belindy Rouzové. Josie ale nemůže své vzpomínky dál potlačovat. Dentální analýza totiž prokáže, že nalezené tělo patřilo mladé ženě, která byla zavražděna před 30 lety. Ženě jménem Belinda Rouzová. Když se pak najde další tělo ženy, i ona je identifikována jako Belinda Rouzová. Jde o záměnu identit nebo o chybu v identifikaci? Ani jedno. A vysvětlení je prosté. Josina matka pocházela z trojčat, které v dospělosti páchaly podvody a proto žili pod jednou identitou. Shodou okolností všechny zemřeli osamělé a protože tajili, že jsou tři, nikdo je vlastně nepostrádal. Tak co, přátelé, je to pravda nebo fikce? 800 937 937.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lizy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Přátelé, kamarádi, bylo to extrémně napínavé a musím teda říct, že těch telefonů, že telefon tady neustále drnčí. Ale je jasné, že já prostě beru toho, kdo byl úplně nejrychlejší, kdo se se mnou dostane v tuhle chvíli do vysílání. Je jasné, že rozdáváme parádní 10 knih od Lizy Reganové. A kdo je získá? No, můžete to být klidně i vy, ale já bych řekl, že až někdy příště, protože teď je se mnou na telefonku Hana. Hanko, hezké odpoledne.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Hani. Tak prosím tě, než se dostaneme ke správné odpovědi, jak se máš a jaké máš odpoledne?
1: Já se mám výborně, je teplo, a dala jsem si zmrzlinu a dívám se z okna a je výborně.
0: Ježiš, to je krásný. Jaká byla? Byla vanilková nebo čokoládová?
1: Vanilková.
0: Vanilková, že je lepší, že jo?
1: No, jasně.
0: Takže, prosím tě, miluješ knížky, ráda čteš?
1: Nečtu až tak moc, ale sem tam si ráda něco přečtu, něco zajímavého, napínavého.
0: Dobře. A myslím si, že Liza Reganová, slyšela si o ní někdy?
1: Neslyšela,
0: jo. O to lépe, protože přímo pronikneš do jejich děl. Mě zajímá, jestli ten příběh, který jsem četl před chvílí, příběh, který se jmenuje Matčin hrob, jestli pronikneš do jejich děl. Mě zajímá, jestli ten příběh, který jsem četl před chvílí, příběh, který se jmenuje Matčin hrob, jestli byl reálný, skutečný,

0: O tom píše právě Liza v Matčině hrobě a ty si to přečteš, takže gratuluju moc.
1: Jo, díky, skvělé.
0: Vůbec nemáš zač, Hani, užívej dnešního dne, jsem rád, že posloucháš Hit Radio a měj se zase krásně, jo?
1: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj. A hezký den pro vás, pro všechny ostatní. Chtěli byste pořádné čtení na léto? Není žádný problém, zítra pokračujeme a je to zase na vás. Je to pravda, anebo lež jako věž?
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Young and Beautiful, Lana Del Rey. 5 minut před 1:30 a s vámi odpolední Hit Radio. Tak co si dáme za chvíli? Když s námi vydržíte i následujících pár minutek, no tak si dáme Marka Ambora, Belong Together, anebo bude i Alesso, který mimochodem ohlásil, že letos přijede do Ostravy a že to tam pořádně rozparádí. Ano, hned na začátku prázdnin na obrovský festival, tak Alesa uslyšíte a jeho Heroes za pár minut.
1: Špičková krmiva Mars, protože na

0: ní záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
4: Tak teď je ten správný čas.
3: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
4: Nejvyšší výkupní ceny.
3: Peníze i hned na ruku.
4: Vše vyřídíme za vás.
3: Přebereme záruky.
4: Nabízíme i možnost protiúčtu.
3: Přijeďte.
4: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
3: Tým Autocentra Davokár.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
10: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
11: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
10: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
11: Více na herman.cz.
12: Pika, pika!
13: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
10: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
17: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
18: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
17: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
19: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Tohle byl Aleso, vy posloucháte Hit Radio City, mám pro vás jednu nabídku. Jak se říká, ta se neodmítá, protože jestli ve svých podcastových aplikacích hledáte nějaký podcast, který jste neslyšeli ještě, který vás vezme v čase trošku zpátky a který by vám měl připomenout třeba něco, co jste ještě ani nevěděli, tak vřele doporučuji Vypalovačku od našich kolegů a kamarádů z Hit Radia 90, protože tentokrát mají téma boybandy. A pojďme si říct, že souboj boybandů, to by vydalo klidně i na celovečerní film, jo, ať už si vezmete NSYNC, ať už si vezmete Backstreet Boys, můžete si vzít Westlife, můžete z těch českých Luhů a Hájů vzpomenout na Lunetic, jo? To všechno byly ty zásadní boybandy 90. let. No, mluvil jsem o Westlife, ti se dali dohromady někdy na konci 90. let, tuším, že to byl rok 1998, jinak jsou samozřejmě z Irska, ale taky extrémně populární a myslím si, že to táhli do nějakého roku 2010, možná 2012, pak si dali nějakou pauzu, pak zase zjistili, že retro celkem frčí, tak se vrátili zpátky, a to v roce 2018. No a Uptown Girl od Westlife není jejich originální věc, je to předělávka, ale i tak to zůstává jedním z nejzásadnějších hitů jejich hudební kariéry. Takže Vypalovačka, boybandy a Westlife.

0: jedna z těch novinek u nás ve vysílání. Tohle byly UDG a Odléták. A to ve 3:15. S vámi samozřejmě Hit Radio, no a další velké hity. My Chemical Romance si dáme a jejich Welcome to the Black Parade. A nebo zpěvačka, která není ani černá, ani bílá. Ona to má tak na půl. Dáme si See You.
1: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
4: Jasně, už balím.
3: Mami, a co když bude pršet?
4: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Vmartu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
3: Jo, to bylo super.
4: Viď, mám dobaleno.
3: Hurá, jedem!
4: Letní sovčelky z Vmartu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
7: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
10: a Marek
9: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
10: s čili nebo bez cukru,
9: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
10: Také v luxusním dárkovém balení.
9: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
11: Marmelády s příběhem.
12: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
13: GenX.cz 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
14: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
14: Kaufland.
16: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
17: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: No jo, druhá hodina odpoledne, Hit Radio, a za pár minut třeba Cyril anebo Markéz, to všechno vám nabídneme už za okamžik. Jak to vypadá na silnicích?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Zdržení kolem 5 až 10 minut hlásíte z Černáku dál na Štěrboholi, pak v oblasti Hloubětína a popojížděte nadále, budete Pražským okruhem, a to na úrovni Jinočan a Ořechu, pokud jedete od D5. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vedra a sucho trápí ve městech i volně žijící zvířata. Problémy mají hlavně mláďata, která kvůli horku často předčasně opouštějí hnízda a úkryty. Jak jim můžeme pomoci, říká za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
9: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, to zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
1: Misku s vodou pro ptáky můžeme dát také na parapet. Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše. Uvádí to Deník N. Evropská komise napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmu nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným se šéfem kabinetu. Elektromobilita v Česku posiluje. Duben byl v počtu nově registrovaných elektromobilů rekordní. Česká republika díky tomu opouští poslední příčky žebříčku zemí Evropské unie. Aktuálně je v podílu elektromobilů na 22. místě. Teď se ještě podíváme k nám. Na plánovaném úseku Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí vznikne nový most. Délka bude 600 metrů a povede mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým v Zámcích. Bude mít 6 jízdních pruhů a jeden odstavný. Z obou stran na něj navážou tunely. Samotný úsek okruhu, jehož součástí most bude, se začne stavět za 2 roky.
10: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Odpoledne většinou jasné, polojasné, výjimečně oblačná obloha, maximální teploty 27 až 29 stupňů a foukat by měl svěží severozápadní vítr.
0: A teď už jdeme dál, máme 2 minutky po 14. a čeká nás Avril, Cyril a nebo Markéz. Já jsem Kuba Urban, dobré odpoledne.
8: Hit Radio.

Markézem. Právě teď u nás na Hitrádiu a za pár minut taky s Evou Farnou. Mimochodem ve videoklipu Na ostří nože hrál Jarda Jágr. Si asi pamatujete. Ano, zítra Jarda Jágr ku podivu nebude na hřišti. Zatím není na soupisce, takže to můžeme asi potvrdit. No a my věříme, že po tom zaváhání se Slovinskem, s Norskem, a tak včera ten výkon i přes prohru si myslím, že byl celkem velmi slušný. Já teda křičel dost, já je tam hodně tlačil a já jim věřím. Dostáváme do čtvrtfinále Finsko. Já si nepamatuju, kdy naposledy jsme hráli proti Finům, nějaký takovýhle čtvrtfinálový či semifinálový utkání, tak věřím, že nám tenhle severský soupeř jaksi bude po chuti, jo, a že to zítra zvládnem. Zásadní je ovšem, kamarádi, že je to 16:20, jo, takže ten, kdo dneska dělá, nebo zítra dělá do 6 do večera, tak bude muset nenápadně se koukat jako přes rameno někde, jako na telefonu nebo tak, aby to šéf hlavně neviděl, ale nemáme ten večerní zápas, ale máme ten odpolední, to znamená v 16:20. Zase víme, že cca někdy okolo 7 hodiny už bude rozhodnuto, jestli tenhle šampionát bude medailový, a nebo jestli pojedeme dolů. Tady je Evo Farná, za pár minut taky Lost Frequencies, no a dáme si i Michaela Andrewse, jo? Mad World, za pár minut, Hit Radio.

0: Svět prostě hodně divoký, hodně šílený. Mad World. Michael Andrews. A za pár minut další velké hity, třeba od Black Eyed Peas. Mimochodem, z Black Eyed Peas se teďkon váže jeden za mě docela hudební bizar, protože Black Eyed Peas zpětně upravili text písně Hey Mama, aby byl prý citlivější k válce v Iráku. Na albu měli řádek o tom, že schazujou bomby na Blízkém východě. No a v rádiové verzi to museli přepsat na nevinný Drops the Bombs. Takže, jakože, hele dobrý, možná spíš asi politický gesto nebo co. Já si jenom říkám, jestli už není trošku pozdě. Ta písnička už má přes 20 let. Taky tohle se děje v hudebním průmyslu. Black Eyed Peas a I've Got a Feeling dáme za chvíli.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.
3: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a...
2: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
3: Aha.
2: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
3: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
2: Ale, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, ty, pojď, no a nakonec 3-2 říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
4: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem.
3: Je to tak, zítra 16:20.
2: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu sáskovku to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady. Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
12: Řekni to všem.
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
18: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
17: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
18: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
19: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
2: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
6: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
3: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
13: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu.

0: bez obav na lázně-poděbrady.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: My Blood Runnin, Ray Dalton u nás na Hit Radio a za pár minut jeden svaz českých bohemů. Máme rádi všichni, dáme si bohnouty, ale teď jedna čerstvá zpráva. Říká vám něco jméno Los Emil, ne? Už jste asi slyšeli. Los Emil, to je vlastně taková slavná postava, no tak ona to byla reálná postava, slavné zvířátko prostě, které nám tak chodilo po Šumavě, po hranicích a bylo v podstatě jako lákadlem atrakcí, jo? Tak představte si, že Los Emil to dotáhl tak daleko, že je o něm i film, no jo, a bude v kinech. Takže kdybyste si chtěli připomenout to jeho putování po českých luzích a hájích, tak můžete vyrazit do kin, samozřejmě spíš do těch menších, než do nějakých velkých multiplexů, ale tam bude právě snímek o tom, jak se Los Emil stal miláčkem celého národa, a to nejenom u nás, i v Rakousku a v Německu, protože on byl kosmopolitní. On tak jako přepíhal, ty státy mu nedělali problém, jo. Využíval velmi dobře šengenského prostoru, takže chodil si každou chvíli někam jinam. Takže Los Emil dokonce bude i v kinech. Vřele doporučuji snímek takhle, jo. Nečekejte, že to bude kreslený, ani nečekejte, že to bude vtipný. Je to prostě spíš o tom, o hezké přírodě a o tom, že sem tam někde vykoukne los. A že jsme mu říkali Emil. On sám to doteď neví. Vohnouti na svaz českých bohemů a za chvíli Rudimental. To je muzika u nás na Hit Radio.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

0: Elemental a taky Ella u nás na Hit Radio. Tohle vám dáme za chvíli, to je taky Ella, ale Golding v tomhle případě. I Need Your Love budeme hrát za pár minut v spolupráci s Calvinem Harrisem. No a to je vlastně jedna z těch úplně posledních teček, alespoň pro dnešní odpoledne, protože no, třetí hodina se blíží, to znamená, že vaše nejoblíbenější odpolední show už je připravena. Ode mě snad ještě poslední připomenutí, nezapomeňte dneska na všechny Valdy, protože Valdemarové mají svůj svátek. Kuba Urban se loučí, ahoj!
1: Dámy a pánové, připoutejte se prosím.

0: Vy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kauflandu.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
6: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
5: na akci Letňany nejen dětem.
6: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
5: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
6: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
5: tombolu z dárky
6: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
5: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
6: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
7: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
8: Tak hurá na Vysočinu.
7: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
8: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
7: Skály a vyhlídky, co berou dech.
8: Rybníky, jezera i koupaliště.
7: Aktivní zábava i adrenalin.
8: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
7: Vysočina má co nabídnout.
8: Stačí si jen vybrat.
7: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
12: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
20: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. V těchto chvílích hlásíte kolony na příjezdu D5 na Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu. Tady nabíráte zpoždění kolem 10 minut. Popojíždí také Barandák směrem do centra, do Dobřízké ulice. 10 až 15 minut jste hlásili na příjezdu D1, zhruba odchodova kvůli dopravní nehodě, popojíždíte až na Záběhlice. No a s menší, kratší kolonou pak počítejte také v centru metropole, je to na stěžení křižovatka Ječná ulice nebo Vlzenova a také Nuselák směrem do centra. Vaše dopravní info volejte dál na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Happy Sport!
8: Půjčovna a servis call.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražané si mohou nově žádat o dotaci na zelené střechy a nádrže na dešťovku. Pomůžou tím ochlazovat město a zároveň snižovat energetickou náročnost budov. Kdo má na tento příspěvek nárok, popíše mluvčí města Tadáš Provazník.
15: O dotaci mohou žádat vlastníci rodinných domů, bytů a bytových domů. Dále také bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, které vlastní nebo užívají nemovitost na území hlavního města. Dotace pokrývá maximálně 50% způsobilých nákladů a je vyplácena zpětně po předložení dokladu o realizaci.
1: Příjem žádostí proběhne od 1. července letošního roku do konce srpna 2027. Autonomní vozítka pro doručování budou jezdit také po Praze 13. Půjde o 3 roboty, které budou rozvážet potraviny, nápoje nebo kosmetiku. Vůbec první podobná vozítka už jezdí v Karlíně od konce loňského roku. Celkem jich v této části jezdí 8. Ameriky na Kačině, to je sraz amerických aut, který proběhne v poslední květnový den, tedy už v tuto neděli v parku zámku Kačina u Kutné Hory. Během dne budou připraveny soutěže, jízda na koních, let vrtulníkem nebo dílničky pro děti a také něco dobrého na zub. Akce začne v neděli už v 8 ráno a potrvá do 16. hodiny.
13: Hokejový servis Hit Radio.
16: Švýcarský útočník Sven Andrighetto vede po základních skupinách produktivitu hokejového mistrovství světa v Curychu a Freiburgu s náskokem 2 bodů. V 7 zápasech si připsal 13 bodů a s 9 asistencemi se dělí i o pozici nejlepšího nahrávače s Kanaďanem Sidneym Crosbym. Nejlepším střelcem je se 7 trefami Lotyš Rudolf z Balcers. Statistikám brankářů vládne Švýcar Leonardo Giannoni.
17: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Odpoledne jasné, polojasné, na večer přibývání mraku, maximální teploty kolem 28 a vítr čerstvý od severozápadu.

Krásné odpoledne, Praho. Dneska jsem tu osiřela, ale nebojte, my si skvělý, fantastický odpoledne užijeme i tak. Čeká nás samozřejmě spousta skvělých hitů, taky si budeme hrát na ty úplně nejvíc nepoužitelné lidi, což vzhledem k tomu vedru, který venku panuje, není tak těžký. Takže dneska budeme hrát na všechny místa, kde je vám příjemně. Ať už je to vaše klimatizované auto, váš domov, nebo třeba i ta práce, protože jeden z mála letních benefitů může být právě klimatizace. A budeme hrát skvěle. Hit Radio City. Za chvilku Lady Gaga, ale právě teď jsou tady Miraj a jejich Tenkrát. Tak si to užijte.

0: tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

Zrodila se hvězda. Právě díky tomuhle filmu vznikl tenhle song Lady Gaga, Bradley Cooper. Posloucháte Hit Radio City. A dobrý zprávy. Jo, máme. I tady v Praze. Je to tak. Začala totiž stavba vlakové trati mezi Kladnem a Ruzyní. To si myslím, že je super věc. Jo. Hotovo má být za 3 roky údajně, víme, jak to chodí, takže tak za 5 dejme tomu, což by bylo fantastický. A co víc, prosím vás, všichni motoristé, vy všichni, co sedíte právě teď v autě, údajně máme velký posun a severní část Pražského okruhu by se měla začít do 3 let stavět. To už budeme mít tu vlakovou trať, jo, mezi Ruzyní Kladnem, to je jasný, ale dokážete si to představit? Že to možná opravdu jednou dostavíme? Jako metru D už taky nikdo nevěřil, podívejte se. Jo, už jsou tam tunely. No, tak jenom trochu doufat, budeme si to manifestovat, jo, jak se teď říká. Vysílat pozitivní myšlenky a my se dočkáme. Možná už budeme starý, ale dočkáme se. Čeho se dočkáte hned, to je Taylor Swift.

0: Nirvana, Come As You Are, posloucháte Hit Radio City, krásné odpoledne. A jo, jo, emoce, bylo to včera blbý, no. Ano, zápas s Kanadou samozřejmě takhle, ono to nebylo blbý úplně, že jo. Ono to až do té třetí třetiny bylo vlastně fantastický, když jsme furt vedli. Pak bohužel přišla třetí třetina, Kanaděni se probrali a prohráli jsme. Hele, ale to nevadí, protože jako prohrát vždycky s tím úplně nejlepším, to je v pohodě. Jo, to my jsme teď nechali namlsát, oni ztratí ostražitost, takže dobrý. Důležitý je, že nakonec teda ze skupiny postupujeme ze třetího místa, takže se za prvý přesouváme, což kluci určitě zvládnou v pohodě. No a zítra, doufám, že nemáte žádný plány, jako být v práci nebo něco takového. 16.20. 16.20 opět jdeme na led, tentokrát s Finskem. Tyhle to zatím působí dost jako neohroženě, jakože velmi, ale tak je to prostě národ, kde vypijou 8 hrnků kafe a pak jdou do sauny, jo, oni jsou trošku jinde v tomhle. Každopádně i tak si myslím, že máme na to, bychom postoupili. Máváme našim bratrům, který nepostoupili, smáli se nám na internetu za to, že jsme prohráli se Slovinskem a hele, no, to nic. Takže zítra 16.20, jo, Finsko smáznem a jdeme dál, aspoň budem teda doufat.
1: Hit Radio. Praho, pozor! Léto se blíží a s ním největší piknik ve městě. City piknik ve Žlutých lázních s Hit Radiem City. Ta nejlepší rodinná party úplně zadarmo. Xindl X.
2: Jsem anděl, co ti dostala povel, ale mám jezí do nebe, chci z toho něco pro sebe.
1: Hodiny.
3: Jsme na věky věku.
1: A Bambuláček a další skvělý program pro děti. Piš si čtvrtek 4. června o 16 hodin Žluté lázně. Úplně zdarma. City piknik s Hit Radiem City. Festival, který se vejde na deku.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
5: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
7: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony.
10: Zakázky v pohybu.
11: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansámbl.

0: Bundík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
1: Vytáhni Jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám, vytáhni Jendu!
2: No jo, výtahy jedna!
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo?
4: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna!
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz
7: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Hitradio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

End of Beginning, DJO, posloucháte Hit Radio City. A co dneska v práci? Furt ještě dobrý? Nebo takhle za polovinou týdne už to není úplně ono? Já totiž jsem našla několik fakt jako dream jobů, jo? Prací, které prostě podle mě nejsou vlastně práce, ale oni vám za to platí. Zkuste se na chvilinku zasnít, jo? Jen si to prostě představte, jestli by vám to třeba šlo, jo? Spaní v 5hvězdičkových hotelech. Jo, vy prostě testujete, jestli byste tam byli šťastní. A za to vám platí, jo. Nebo žít sám na tropickém ostrově. Ne jako Robinson Crusoe, ale normálně luxusní tropický ostrovy, tam žijete, jo. Staráte se třeba možná o kytky tak maximálně. A za to vám platí. Skvělý. Dívat se na seriály a filmy. Jenom prostě koukat, pak jim dát třeba hodnocení, všechno. Víc nemusíte dělat, jo, sedíte na gauči. Nebo stavět obří lego, já mám kolem sebe tolik lidí, včetně sebe, kteří by to milovali. Jenom stavíte lego, u toho něco jíte, pijete a dostanete peníze. Dobrý, ochutnávat čokoládu? Kolik z vás nechá za čokoládu fakt spoustu peněz v tom krámu, jo? Tady byste to dělali za peníze, že oni platí vám? Testovat skluzavky? No a ta úplně nejlepší, to víme z videí, že jo? Starat se o pandy. Prostě to je tak skvělá práce, jenom mazlíte prostě pandy, občas před nima trošku utíkáte, ale jinak je to skvělý. Tak jenom pokud nejste teď úplně spokojený v práci, tak možná je čas se poohlednout jinde.

0: Pitbull a Christina Aguilera, posloucháte Hit Radio City, krásný středeční odpoledne. To je čas dát si něco hodně zbytečného.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: První věc, prodaná přes internet, byla pizza. Ano, tehdy byl internet ještě užitečný.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? Optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Hermann jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Hermann naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Hermann. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na hermann.cz.
7: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
15: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
17: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
18: Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Radio City.

0: Kato a John, posloucháte Hit Radio City těsně před 16. Za chvilku Fort Minor nebo Damiano David, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, příjezd do metropole už od Pluhonic počítejte s delší kolonou. Ta se táhne dál na Běchovice. Pokud jedete celý úsek, počítejte minimálně s 25 minutami v aktuální koloně. Kbelská od Hloubětína na výjezdu z metropole 10 minut a po pojíždí dále také Bubenecký tunel směrem na Troju. A celá tato oblast, Povltavská ulice, ale také od Stářova Argentinská na výjezdu počítejte nadále se silnějším provozem. Vrchlického ulice směrem na Smíchov, okolí Tančícího domu, Ječnák, IP Pavlová, ale také Radlická, místa s popojížděním a to minimálně 10-minutovým, no a 15 minut strávíte v koloně na Pražském okruhu od Zličína až po Ořech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
3: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
3: I teď?
5: Ano.
3: A teď?
5: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
6: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
8: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Kampaň Prahy na podporu turistického ruchu je letos postavená na literatuře. Hlavní slogan zní čtěte v Praze jako v knize. Cílem je přivést do metropole turisty, které zajímá kultura. Firma Praxity Tourism vytvořila 3 klipy, které představila a za firmu hovoří Jana Adamcová.
14: Spoty pracují s panem K. Viděli jste Karla Dobrého vlastně, který vypadal jako Kafka. I ten spot je takový dramatický. Potom tam vidíme Meiringova Golema a poslední spot je věnovaný vlastně odkazu spisovatelům exilovým, a kteří museli opustit Československo, a spisovatelům, kteří museli psát v disentu, takže poslední spot má atmosféru normalizační Prahy.
1: Kampaň zacílí především na země západní, jižní a střední Evropy. RegioJet zahájí v pátek sezónní provoz autobusové linky mezi Prahou a Splitem. Ta cestou zastaví i v dalších 8 chorvatských městech. Od 12. června dopravce přidává i druhou linku do Chorvatska, a to přes Rijeku do města Crikvenica. Obě linky budou zastavovat také v Brně a Bratislavě a v provozu budou do 21. září. Alergiky v horkých dnech mimořádně ohrožuje pyl v ovzduší. Týká se to prakticky celého území Česka. Situace by se měla zlepšit jen mírně, a to na severu nebo východě během čtvrtka. V ovzduší jsou hlavně pily trav a obilovin.
12: City Extra.
1: Sofiák Beer Festival 2026, tedy dvoudenní festival mini pivovarů, skvělého jídla a hudby, propukne už v tento pátek na Sofijském náměstí na Praze 12. V nabídce bude výběr českých malých pivovarů, ochutnáme poctivé street food speciality a nebudou chybět ani koncerty. V pátek od 15. do 22. hodiny, v sobotu se začne už hodinu před polednem a ochutnávat, zpívat a tančit se bude až do 10 večer. Dnešní odpoledne většinou polojasné, přibývání mraků čekáme později odpoledne nebo na večer. V průběhu noci teploty klesnou na 11 až 9 stupňů, foukat bude nadále chladnější severní vítr, no a zítra mají být teploty mírnější do 24 stupňů.
13: Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
0: Krásné odpoledne vám všem a ano, no tak dneska se ještě budem prostě potit, trošičku trpět a zhele, zítra pohoda, 24 stupňů. To je nádhera, to je za mě taková teplota, kdy se dá i normálně existovat. Tak pokud teď musíte někam ven, prosím vás, myslete na to, pít hodně vody a můžete si dát třeba taky zmrzlinu. Pač ty jsou všude po celý Praze a jedna taková dobrá zmrzlina určitě neuškodí.
13: Hit Radio City.
0: Co rozhodně neuškodí, to jsou ty nejlepší hity. Za chvíli Fort Minor, teď už Hunter X. Jdeme na to.

0: Where'd you go? To jsou Fort Minor. Posloucháte Hit Radio City a už se to blíží. Je to tak. Už jenom pár dní, doslova, protože 4. června startuje další City Picnic. Opět se spolu potkáme, užijeme si naprosto fantastický odpoledne, to přísahám. Už jenom ten program, co pro vás máme, jo, to máte. Xindl X, hodiny, Kája a Bambuláček, do toho kluci Vincent a Dominik si jich komikace, takže budou improvizovat, jim budete moc dávat úkoly. Prostě program fantastický, k tomu jídlo, pití, jo, co víc si k dobrýmu odpoledni přát. Počasí je objednan, všechno to bude skvělý. Potkáme se ve Žlutých lázních už 4. června. Celé to vypukne ve 4 hodiny, vstup je samozřejmě zdarma, nic nemusíte řešit, jenom přijdete a užijete si to. Ideálně celá rodina, nebo vemte partu kámošů, protože tohle bude stát za to. Doufám, že to máte napsaný. Ještě jednou pro místa vzadu, 4. června, Žluté lázně, my se na vás těšíme.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
2: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Alan Walker, Tomin Harket, posloucháte Hit Radio City. Připadáte si někdy prostě jenom marní. Hele, věřte, nejste v tom sami, jo. Může být vždycky trochu hůř. Představte si, že si jdete spolknout prášek, jako tabletu. Jo, to se asi někdy stalo každému z nás. A teď si představte, že jste ale tak jako unavený a tak, že místo toho prášku spolknete svůj AirPod. Sluchátko, takový ten malý, malinký sluchátko bezdrátový. A zjistíte to až v tu chvíli, kdy vám ze žaludku začne hrát hlasovka, kterou jste si zrovna chtěli pustit. Jo, to se stalo. To se opravdu stalo, je to teda naprosto nepředstavitelný. Zároveň už víme, že ty sluchátka to občas přežijou, tenhle výlet do útrob lidského těla, tak držíme paní palce, ať to funguje dál, to sluchátko. No pokud jste někdy taky takhle nepoužitelní a ideálně dneska, tak teď je váš čas. Stále totiž hrajeme o rodinnou vstupenku do pražské zoo. Jak ji získat, je to jednoduchý. Právě teď vezmete telefon, napíšete 777 937 777 a napíšete sem nepoužitelný. No a jednoho z vás tady vyberu, dáme si spolu 10 otázek a hlavně 10 špatných odpovědí. Tak se ukažte, jak jste nepoužitelný. A pište.
1: Bezpečnost má zelenou od kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 123456. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc. A konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
7: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na fosení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
10: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
9: a poctivé pivo z místních pivovarů.
10: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
9: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
11: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný machiny, pojď do Voda.cz Service. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz-service.com.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 km. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 km. A když bude asfalt

0: jako z Kauflandu.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
3: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Tomáš Klus a jeho pocity, posloucháte Hit Radio City a je čas přiznat si a být pyšný na to, že jsem nepoužitelný.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ve hře stále rodinná vstupenka do Pražské Zoo a dneska se jí pokusí vybojovat Martin. Martin, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
2: Ahoj, dneska se mám úplně nic moc.
0: Jak to?
2: No, jsem v práci a už mě to tady nebaví.
0: Tak myslím, že právě přikývla asi tak 99% Prahy, v pořádku. Hele, můžeš to ale využít, přetavit to vlastně v rodinnou vstupenku do zoo, to je docela fajn obchod, ne?
2: No, paráda.
0: Jo, jakože jestli seš fakt nepoužitelný, mohlo by to zabrat 10 otázek, 10 špatných odpovědí a to všechno co nejrychleji. Jsi na to ready?
2: Jdeme na to.
0: Tak jo, spouštím stopky právě teď. Kolik prstů má delfín?
2: Jeden.
0: Kdo nás včera porazil v hokeji?
2: Švýcarsko.
0: Jakou barvu má mandarinka?
2: Bílou.
0: Kdo zpívá v kapele Miraj?
2: Ruska bílá.
0: Kdo má sochu na Václavském náměstí?
2: Já.
0: Hlavní město Francie je?
2: Praha.
0: Doplň, mám jednu ruku?
2: Krátkou.
0: Jak dělá kůň? Dobře, to je všechno. Čím zaléváš kytky? Martine? Si dám? Aha, to vypadá, že Martina někdo načapal v práci, že telefonuje. Martine? Ajajaj. To nevypadá dobře. Tak Martin se nám neozývá, tím pádem zastavuju stopky. A vypadá to, bohužel, že budeme muset kontumačně prohrát. Martine, slyšíme se? No, i to se může stát. Doufám, že z toho Martin nebude mít průšvih, že telefonuje v práci, třeba ho za to pošlou dřív domů. Každopádně, Martine, bohužel, ale tak nevadí. Máme tam aktuální čas 52:37, i to se samozřejmě počítá, ale nejrychlejší čas tohoto týdne to určitě není. Takže máte další šanci zase zítra.
1: Nepoužitelní z Hit Radia City.

0: Shakira a Zoo, posloucháte Hit Radio City, přeju krásné, ačkoliv ano, vroucí odpoledne a je to skvělý, už jsme zase slavní. Tentokrát bohužel opět negativně, ano, prosím vás, čtyři Češi aktuálně čelí obvinění v Brazílii za velmi kuriózní záležitost, za pašování kaktusů. Dokonce vzácných některých kaktusů, elaky semen. Co mě na tom hodně zaujalo, že oni se snažili tu věc propašovat fakt jako všemi možnými způsoby, jo. To znamená v kufru, to je jasný, jo. V plechovkách, OK, Čech s plechovkou piva není nic divno, jo. Ale dokonce i v botách. Já nevím, dámy třeba, který chodí na lodičkách, ví, že i to samo o sobě je příšerné, ale představte si, že v té botě máte ještě kaktus.
1: Nejlepší den června, čtvrtek 4. června, Žluté lázně a City Picnic live. Xindl X.
2: Jsem anděl, co ty dostala povel, ale mám tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe.
1: Hodiny.

0: 4. června od 16 hodin Žluté lázně. Úplně zdarma. City Picnic s Hitradiem City. Festival, který se vejde na deku.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
0: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
7: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
6: Ale vyberu si sama.
7: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
6: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
7: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Nejširší výběr trekových bot?
11: Pro Trek.
10: Možnost vyzkoušet více než 1100 variant bot skladem?
11: Pro Trek.
10: Analýza chodidla?
11: Pro Trek.
10: Dobrá káva?
11: Pro Trek.
10: Jsme Pro Trek, první speciálka na trekové boty v České republice.
12: Zastavte se osobně v Praze v Uhříně vsi nebo na protrek.cz.
13: Kaufland.
14: Jsou tady.
13: Jsou tady.
15: Jo, jsou tady.
16: Jsou tady.
13: Řekni to všem!
17: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
18: Jsou tady.
19: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
4: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
2: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
4: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
13: Stěhování Krbec všechno zařídí.
10: stěhovanikrbec.cz.
13: Stěhovací a vyklízecí služby.
0: Někomu zlepší náhladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincent odpolední show. Jsme zpátky.

0: Cyrilu Fremix Disturbed na Hit Radio City těsně před 17. Za chvilku Miles Smith nebo One Republic, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Prodloužila se kolona na D1 od Průhonic. Popojíždíte minimálně 20 minut až po Záběhlice. Zdržení je také na Barandáku a v Dobříské před vjezdem do tunelu i ve Strahovském tunelu samotném. I v této oblasti počítejte minimálně s půl hodinou. Od Rudné D5 klasika, pak Pražský okruh už od Zličína až po Ořech, taktéž v kolonách a velmi silný odpolední provoz zůstává také v oblasti kolem Motola i Vypichu, ale také v ulici v Holešovičkách směrem k tunelům nebo k Belské na výjezdu z metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražané hlásí zdravotní potíže po konzumaci jídla dvakrát častěji než dříve. Nárůst zaznamenává pražská hygiena zhruba poslední 2 roky. Potvrzuje Martina Haukvicová, vedoucí příslušného odboru pražské hygieny.
10: V návaznosti na hlášený výskyt zdravotních obtíží po požití potravin a pokrmů bylo provedeno 386 kontrol, z toho ve 157 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. Za poslední 2 roky máme dvojnásobný nárůst podnětů na zdravotní obtíže.
1: Kromě toho hygienici provedli také 1500 kontrol bez oznámení, a to například ve školních jídelnách, nemocnicích nebo věznicích. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. 7 miliard, které mohly obce využít od roku 2024, se rychle vyčerpalo. Obce a města by o peníze mohly začít žádat pravděpodobně od začátku příštího roku. Všechno proběhlo perfektně, potvrdil americký prezident Donald Trump po každoroční preventivní lékařské prohlídce. Tu podstoupil před blížícími se 80. narozeninami, které slaví 14. června. Na začátku května zároveň uvedl, že se cítí stejně jako před 50 lety, a to navzdory své oblibě rychlého občerstvení, stejků a koli. K zachování kanálu ČT Sport vyzvali dnes sportovci. Společně s Českým olympijským výborem se obrátili v otevřeném dopise na premiéra Andreje Babiše. Považují za nešťastné a nekoncepční, pokud je sportovní kanál bez větší odborné debaty označován za nadbytečný. Dnešní odpoledne postupně polojasné, na večer a v noci pak čekáme více mraku. Zítra by měl být den s mírnějšími teplotami, ráno kolem 9 stupňů, v průběhu dne přibývání mraku a maximální teploty odpoledne kolem 22 až 24 stupňů.
11: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka. Odpolední show Hit Radia City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
0: Krásné odpoledne všem, dnes jsem tu osiřela, ale věřím, že i tak si to užíváme. Prosím vás, teď jste to slyšeli, jo? Očividně fast food stejky a kola. A můžete být v 80 letech prezident, hele, to je docela dobrý, ne? Nevím, jestli není lepší být třeba na chatě někde a luštit křížovky, jo? Možná mi to v 80 přijde logičtější, ale hele, co já vím, že jo?
11: Hit Radio City.
0: Je to jenom na vás, ale zdravá strava očividně nic moc. Miles Smith a Stargazing právě teď.

Laskou a Something jste zítra Rádiem City, přeju krásné odpoledne. Co vy a domácí práce? Jako třeba máte nějakou oblíbenou, to je možný, podle mě stejně jako máme oblíbenou plotínku na sporáku, tak máme někdo i třeba jako rád něco z těch činností, ale určitě ne všechno. Určitě ne všechno. Mám tady jedno řešení, pokud už toho máte dost. Jo. Pořiďte si robota. V Číně teď představili domácího pomocníka, který stojí asi 20 000 dolarů. Takých 400 000 korun, pohoda. Každopádně je to opravdu robot na domácí práce. Zvládá všechno. Jo. Uvaří, pračku nandá, jo, pak to i složí, pověsí to. Neskutečný. Fakt, jako musím říct, že jsem i já byla docela jako šokovaná z toho, jak ten robot funguje, navíc neodmlouvá, že jo? On ty věci udělá, nic k tomu neřekne vám. Nebude si stěžovat jako zase. Takže možná tohle je opravdu ta cesta budoucnosti. No, prostě nám roboti budou uklízet, dokud se nám nevzepřou.

0: Tohle je Alvaro Soler, Féteru Hit Rádia City. Krásné odpoledne, no pro někoho možná krásnější. V Česku totiž padla rekordní výhra v loterii. Možná jste to zaznamenali, protože v úterý večer padla výhra 2,911 miliardy korun. Skoro 3 miliardy, chápete to? 3 miliardy, jako jasně, 500 milionů z toho v podstatě jenom přepošle státu, jo, jako daň z hazardu, v pořádku, ale jenom si to představte. Pojďte se do toho zkusit vžít a vlastně možná ani ne, co byste si koupili. Protože ta částka je strašná, jo, to si můžete koupit soukromý ostrov a už nikdy nikoho nevidět. Ale zjistíte, že jste vyhráli 3 miliardy. Co uděláte jako první? Co bude ta úplně první věc, kterou v tu chvíli uděláte? Krom toho, že omdlíte, myslím hned, tak se proberete. Co uděláte? Co byste udělali, kdyby se vám tohle stalo? Zkuste si to představit. Pojďte napsat na 777-937-777. Můžete nahrát hlasovku. Co byste dělali, kdybyste zjistili tuhle informaci? Já jsem strašně zvědavá. Já bych podle mě omdlela, pak bych se zbudila, pak bych omdlela znova a pak, nevím, asi bych si dala kafe. To by byl dobrý nápad. Musím se napište mi, co byste dělali vy. A za chvilku k tomu Eva Farna a Miraj. Tak buďte s námi.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu. Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a...
3: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
2: Aha.
3: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
2: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
3: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, pojď, no a nakonec 3-2, říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
4: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem, myslím.
2: Je to tak, zítra 16:20.
3: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu sáskovku to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
14: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy

0: Travel a užijte si Turecko naplno.
1: Mironet, nová dvojka a Shop roku fandí Česku!
2: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
1: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná a Miraj společně v novince Vzpomeneš si na Hit Radio City. A my řešíme, co je ta první věc, co byste udělali potom, co jste zjistili, že jste vyhráli 3 miliardy korun. A třeba Šárka ta navázala právě na song Vzpomeneš si a píše, Kači, co bych udělala. Eva odpověděla za mě, musím se nadechnout. Je pravda, že v tu chvíli je asi dobrý dýchat zhluboka. Nevím, nezažila jsem to, ale myslím si, že jo. A jinak Petra třeba poslala hlasovku.
1: Asi bych podala okamžitou výpověď v práci. Asi tak.
0: Jo, to napsalo víc z vás, protože chápu, no v tu chvíli už nemusíte moc pracovat, že jo. Denisa napsala, že by omdala tak třikrát a pak by odjela na dovolenou. To se mi líbí. Jakože to prostě jedete rozdýchat, promyslet na dovču, na kterou teď máte zrovna spoustu peněz, což je super. Třeba Honza píše, že by šel normálně do práce, aby to nikdo nezjistil. Honzo, jako dobře, chápu, nechceš prostě se třeba úplně dělit, ale nějaký malý šušně, když tak, kdyby náhodou, jenom kdybys to vyhrál. Takže jo, schválně se nad tím zkuste dneska zamyslet, jak byste se vypořádali s 3 miliardama korun. Pač to už je částka. Je to děsivá částka, jo, dokonce to chce pak psychologa, takže vlastně buďme rádi, že jsme to nevyhráli my. Další songy, ty jsou tu úplně zdarma. Tohle je cool, jo.

0: prostě skvělý. Coldplay, Little Sims a Burna Boy, posloucháte Hit Radio City. 17.40, to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek pomalu loučím, budu se těšit samozřejmě zase zítra ve 3, snad tu nebudu sama. Co je určitě jistý, je, že nás čekají další nepoužitelní. Ano, stále je ve hře rodinná vstupenka do pražské zoo, takže se určitě dozvíte spoustu zbytečných zajímavostí. Jo, to tady pro vás máme úplně každý den, což je fantastická věc, můžete se pak s nima chlubit, třeba doma u večeře nebo někde v hospodě. Jo, takový věci nezná každý. I zítra se těším. Přesně v 15.00. No a docela ještě třeba tohle. Ano, skvělá spolupráce Rose a Bruno Mars, jejich Apaté nebo Ed Sheeran.
1: Hit Radio. Legendární Xindl X a jeho anděl.
2: Jsem anděl, co tu dostala povel, ale mám tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe.
1: Hodiny. A k tomu spousta dek, proseka a pohody. City Picnic s Hitrádiem City ve Žlutých lázních. Piš si čtvrtek 4. června od 16 hodin Žluté lázně a úplně zdarma. City Picnic s Hitrádiem City. Festival, který se vejde na deku.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
4: Partnerem City Picnicu je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
13: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
12: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
13: Když vysavače,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já,
14: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
18: Senkor. Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
19: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
20: Happy Sport!
19: Půjčovna a Service Call.
21: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
22: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kolony nepolevují v tunelech, ale také na Pražském okruhu, na úrovni Jinočan a Ořechu a na sjezdu z D5. Více aut je v oblasti kolem Motola nebo také na Štěrboholské spojce a na příjezdu D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Čas na zaplacení daně z nemovitosti se krátí. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí státního úřadu Patrik Madle.
4: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS Plus, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS Plus jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
3: Jak už zaznělo, zaplacení daně není složité, možné je online prostřednictvím portálu Moje daně. Poslední volné místo ve vedení dolní komory je nadále neobsazené. Poslanci nezvolili v prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou, místo předsedkyní sněmovny. V nynější volbě je jedinou kandidátkou, v dalších dnech proběhne druhé kolo této volby. Okamžité platby budou možné od příštího roku i v eurech, oznámila to Česká národní banka. V současnosti systém umožňuje převody peněz v korunách. Letošní počasí zatím vinné révě prospívá, uvádějí to vinaři z jižní Moravy. Réva zatím nezačala kvést, kvetení očekávají za 1 až 2 týdny podle lokality. Starosti jim ale dělá sucho, které může ohrozit spíše mladé vinohrady.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Do rána většinou jasná obloha, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, v údolích ještě chladněji. Ve čtvrtek pak jasno, polojasno, na severu a východě během dne kupovitá oblačnost. Ochlazení na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 a vítr mírný od severozápadu.
5: Krásný dobrý večer s vámi už Leona Děnděši. Hity na přání startují právě teď, protože je tady středa, kde hitu na přání je co? No přeci třeba Katy Perry, David Kushner a co bude dál, je na vás, kamarádi. Tak si napište a my start-

David Kushner Daylight. Středeční večer, 9 minutek po 18. hodině s vámi Leona. Doufám, že se máte krásně, že už máte padla v práci. Dejte vědět, co děláte a co vám zahrajeme. Napište mi na 777 937 777 nebo můžete taky na můj Instagram Lea Giongio. Si takové to typicky české příjmení, známe. Tak doufám, že se máte báječně. No a song jako první vykopávám já pro nás všechny. Tak jak už je tradicí, tak posílám vám všem tuhle skvělou věc. Stinga, Fields of Gold. Miluju. A dneska mám takovou přemýšlecí a tuhle píseň jsem slyšela z jiného rádia a říkám si, ty brďo, tu já dneska musím zahrát i u nás. Tak příjemný poslech a napište si, co budeme hrát dál.

0: In My Head, taneční pecka z Eteru Hit Rádia, hezký dobrý večer, minutku po čtvrt na sedm. My pokračujeme dál, píše nám tady Lukáš. Dobrý den, Leonko, mohli byste prosím zahrát Earth Song od Michaela Jacksona. Písničku posílám všem posluchačům, všem fanouškům Michaela a samozřejmě taky moderátorce do studia. Děkuji, Lukáš. Luky, moc děkuju, protože tenhle song je nádherný. Si ho dáme celý za moment z Eteru Hit Rádia. A vy si pište dál na 777-937-777. Hezký večer.
1: Dobrý den, se mnou je tady Richard Trsťan. A co nového v Palasu, na co bychom měli tento týden vyrazit?
2: Určitě na naši novinku. Jmenuje se Irská kletba a hrajeme ji v neděli 31. května od 7 večer. Je to taková ostrá, vtipná komedie o věcech, o kterých se běžně nemluví.
1: A co jsem pochopila, tak nejzábavnější jsou momenty, kdy se celé hlediště směje a v zápětí stichne. A stačí k tomu tak málo, říct pravdu na hlas.
2: Takže Palas na Václavském náměstí v neděli 31. května 7 hodin večer.
1: Mrkněte na divadlopalas.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 3+1 v Chomutově za 2 649 000, byt 1+1 ve Cvikově na Českolipsku za 1 580 000, rodinný dům v Černovicích na Pelhřimovsku za 5 990 000, rodinný dům ve Starém městě na Uherskohradišťsku za 8 350 000 a byt 2+1 v Karlových Varech Drahovicích za 3 299 999 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
16: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
17: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
18: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
17: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
19: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
8: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
7: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
8: Ale vyberu si sama.
7: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
8: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
7: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Linkin Park Up From The Bottom. S vámi taky Lea, hezký dobrý večer. Půl sedmá je tady a já bych strašně ráda slyšela někoho z vás z éteru Hit Radia, takže volejte ke mně do studia a pojďte vysílat se mnou. Ne, že mě tady necháte samotnou. Takže 800 937 937 je to zlaté číslo ke mně sem do studia a já to někomu z vás zvednu, no a vy si řeknete, co chcete zahrát, pokecáme, jak se dneska máte. Polovina týdne za námi, polovina před námi, takže už nám tady někdo drnčí a já se ptám. Halo, halo, kdo tam?
1: Ahoj, Lanko, tady Blanka.
0: Blanka, ahoj, Blani, odkud voláš?
1: Momentálně z Písku.
0: Z Písku, tak nám řekni, jakou jsi měla středu, jak to zvládáš, polovina týdne?
1: Středu, tak jako asi všichni pracovní, teďkon částečně pracovní odpočinkovou, protože trénuju dětičky, takže to je práce, zároveň odpočinek.
0: To je krásný, co trénujete.
1: Já trénuju gymnatlon, je taková všeobecná pohybová aktivita pro dětičky, malinký od 2,5 let.
0: To bych taky potřebovala. Neděláš něco pro čtyřicítky? Kde seš? Máme tě tam? Blani? Blaničko, ty jsi nám utekla, halo, halo. Blaničko, zkus zavolat ještě jednou. Blanička nám zmizela, to vůbec nevadí. Asi se lekla toho, jak jsem řekla, že jestli tam nemá něco pro čtyřicítky. Každopádně nevím, co Blanička chtěla zahrát, tak když tak 800 937 937, Blani, volej ještě právě teď. Nebo někdo z vás, protože nám to vypadlo úplně celý všechno. Tak já vám tam zatím pošlu takový typický letní song Love Generation, Bob Sinclair. To se k tomu počasí hodí, co si budem. No a vy mezi tím volejte 800 937 937, právě teď jsme Hit Radio, hezký večer.

0: všechny maminky Spice Girls. O tohle si napsala Lenka. Ahoj Lenko, zahraj nám Spice Girls pro všechny mámy, protože my ženský jsme nejsilnější na světě. Díky moc. To je tak hezký. Ano, jsme nejsilnější, ale samozřejmě potřebujeme i tu druhou polovičku. Ty naše pány, chlapy, muže. Každopádně pište si dál na 777-937-777, co byste chtěli slyšet z éteru Hit Rádia. Za chviličku Topic, Poetika, nebo taky Kelly Clarkson a doplní je Teddy Swims a jeho Lose Control.
1: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
2: Jasně, už balím.
1: Mami, a co když bude pršet?
2: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
1: Jo, to bylo super.
2: Viď, mám dobaleno.
1: Hurá, jedem!
2: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz

0: www.jendu.cz. Vytáhni Jendu!
1: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
1: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
0: Povídám, vytáhni Jendu!
1: No jo, výtahy jedna!
2: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo!
3: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna!
5: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávají. www.vitahy1.cz.
6: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
7: hudby,
6: sportu
7: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
6: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
7: Čekají vás workshopy,
6: sportovní aktivity,
7: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
6: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
7: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
6: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
10: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
11: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
13: Hit Radio. Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
2: GenX.cz. Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
3: Hezký dobrý večer s vámi, Lea. Hity na přání pokračují dál. Pište si na 777 937 777. Teď už Gigi D'Agostino.

0: Nico Santos. Co budeme hrát dál? Volejte na 800 937 937 a to právě teď.
1: Nenechávejte mě tady samotnou.
0: Takže linka je volná 800 937 937, ať vám můžu splnit vaše středeční hudební přáníčko, co rádi posloucháte. A nebo třeba chcete skrz éter Hit Rádia někoho pozdravit. Halo, halo, kdo je tam?
2: Ahoj, tady Marek.
0: Marek?
2: Marek.
0: A odkud voláme, Máro?
2: Z kabiny traktoru.
0: Z kabiny traktoru? Ty teď jezdíš někde po poli?
2: No už budu končit.
0: Ježiš, to je skvělý.
2: Nakrmení.
0: To je skvělý. Vypadáváš mi. Haló, Máro. Já tě neslyším, jsem z toho smutná. Tak zkusíme někoho dalšího. Haló, haló, kdo je tam?
3: Dobrý den.
0: Ahoj. Co ti zahrajeme?
3: Já bych chtěla, prosím, zahrát písničku Happy z filmu Já padou v dva.
0: Ještě je jednou?
3: Prosím?
0: Z koho? Happy?
3: Písničku Happy.
0: A od koho to je?
3: Od Pharrell Williams.
0: Pharrell Williams, dobře. A komu to pošleme?
3: Všem posluchačům a taky všem, co pracují v Radio Orion a taky hlavně pro moji mamku.
0: Ježíš, to je hezký. A jak se jmenuje maminka?
3: Anička.
0: Anička. A jak se máš? Do který chodíš třídy?
3: Do čtvrtá.
0: Kam?
3: Do čtvrté třídy.
0: Do čtvrté třídy. Tak to je krásný. A co děláte teď s maminkou?
3: Teďka budeme dělat večeři.
0: Večeři, dobře, tak ať vám ta večeře vše povede a jde vám ta práce rychle od ruky a já vám Pharrella Williamse Happy posílám právě teď. Měj se krásně, ahoj.
3: Děkuji.
0: Ahoj.

0: Imagine Dragons a my vám hrajeme hity na přání jenom podle vás. S vámi Leona, přeje vám dobrý večer, středa 27. května. Chápete to, že vlastně teď už bude 6. měsíc a za půl roku jsou Vánoce? Jaro téměř žádný, teď už máme léto, pak bude jenom ten podzim a zase zima. Já vás nechci strašit, to je jenom tak mimo řeč. Každopádně jdeme na vaše SMSky, pište nám dál na 777-937-777. Budeme hrát podle vás až do 21. hodiny. Píšou mi tady holky ze Škodovky. Ahoj Leonko, už jsme se delší dobu neozvali, ale neboj, posloucháme tě při každé odpolední. Tak dneska bychom si moc přáli, aby si nám pustila písničku od Marka Ztraceného, ať už je pátek. Jinak přejeme všem krásný zbytek sluníčkového dne a těm pracujícím, aby jim ta práce rychle utíkala. A tobě samozřejmě také. Děkujeme moc, krásný den, přeji super ženy ze Škodovky. Tak holčičky moje milovaný, posílám velký pozdravy. Volume doprava, protože za 4 minutky, po těch reklamách znáte to, přijde Marek Ztracený a modlitba za pátek.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
3: Tak hurá na Vysočinu.
2: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
3: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
2: Skály a vyhlídky, co berou dech.
3: Rybníky, jezera i koupaliště.
2: Aktivní zábava i adrenalin.
3: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
2: Vysočina má co nabídnout.
3: Stačí si jen vybrat.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
7: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
6: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
9: a Marek
10: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
9: s čili nebo bez cukru,
10: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
9: Také v luxusním dárkovém balení.
10: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.
11: Marmelády s příběhem.
12: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
13: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
14: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. 5-hvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
15: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
16: Heroes Gate 33.

0: 33. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

3 a posloucháte Hit Radio. Hrajeme hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny. Píše nám tady Verunka, ahoj lejčí. Tak takhle by dlouho nikdo neřek. To je skvělý. Lejčí, lejčo, lejčinko. Díky moc, Veru. Prosím, zahraj Beatles All You Need Is Love. Je to naše svatební všem, co milují a jsou milováni. Jsi skvělá žena. Je nás 5 mužů, žena, 3 děti, už 21 let. To moc nechápu. Počkej, je nás 5 mužů, žena, 3 děti, už 21 let. Berča. Verunko, asi mi to vysvětli. A já ti samozřejmě Beatles All You Need Is Love pošílám nejen tobě, ale všem, kteří potřebují lásku, protože láska je krásná, to v jakékoliv podobě. Tak pokud vedle sebe máte tu polovičku, nebo nemáte, anebo máte skvělý přátelé, rodinu, máte zvířecí lásku, materiální lásku, prostě jakoukoliv, užívejte si to tady a teď. All You Need Is Love, Beatles. A co bude dál? Je na vás. Za chviličku ještě David Stipka a Pink, o tohle jste si napsali, tak pište dál.

Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.

Radio City.

0: David Stytka, Benji z Olítání, i tohle jste chtěli, tak jsme vám to s radostí zahráli. Pokračujeme dál, před námi The Boys Does Nothing, Aleša Dixon pro Haničku z Prahy, taky Los Frequencies nebo Jeleni a spousty dalších skvělých hitů. Tak si pište 777-937-777. Krásnou středu.
1: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazážitky.cz.
9: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
10: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
12: Senkor.
13: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
14: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
15: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
14: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
16: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
17: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
18: Carglass opraví, Carglass vymění.
19: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz

0: Pika-pika!
1: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
2: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.

0: Pika, pika.
1: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
2: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
3: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
6: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
7: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
9: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
8: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
10: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
11: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
11: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, ne,

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Pika, pika!
4: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
5: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Nejširší výběr trekových bot?
6: Protrek.
7: Možnost vyzkoušet více než 1100 variant bot skladem?
6: Protrek.
7: Analýza chodidla?
6: Protrek.
7: Dobrá káva?
6: Protrek.
7: Jsme Protrek, první speciálka na trekové boty v České republice.
6: Zastavte se osobně v Praze v Uhříně vsi nebo na protrek.cz.
8: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový rezort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
9: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes, sir!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio City.
6: Zlepši si náladu.

0: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
1: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
2: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pop a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky CZ.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes,
10: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
12: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
13: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
14: hudby,
13: sportu
14: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
13: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
14: Čekají vás workshopy,
13: sportovní aktivity,
14: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
13: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
14: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
13: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
1: GenX.cz.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes,
5: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
12: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
13: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
12: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
13: Když vysavače,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
15: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
16: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
17: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný machiny, pojď do Voda.cz servis. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz-service.com.
1: Nejširší výběr trekových bot?
2: ProTrek.
1: Možnost vyzkoušet více než 1100 variant bot skladem?
2: ProTrek.
1: Analýza chodidla?
2: ProTrek.
1: Dobrá káva?
2: ProTrek.
1: Jsme ProTrek, první speciálka na trekové boty v České republice.
2: Zastavte se osobně v Praze v Uhříněvsi nebo na protrek.cz.

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: firmanazážitky.cz.

0: Radio City. Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
0: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Už zase nejde internet.
10: A Wi-Fi je pomalá.
9: Ne.
11: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
12: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
11: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: www.sport.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.

Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

0: to chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.